0: hrozně rád pouštím na rádiu Beat, protože to je neskutečný nářez.
1: A on je ještě
0: víc... je to ryzí folklor finský.
1: Ale kdybys viděl ještě, když to vidíš naživo, což já mám tu možnost vidět na různých festivalech metalový, kde jsme hráli a měli tu čest i s nimi. No tak to je neuvěřitelné, co ti lidi dělají u té muziky, ale ona je pravdu tak živočišná, tak jasně jednoduchá, jadrná, že je to úplně jasné.
0: Oni taky vypadají všichni jak takový hypizáci.
1: No jasně, dready, jsem... jasně. No, ne, jako říkám, my jsme si spolu zahráli několikrát a je to obrovský zážitek na pódiu s nima. Já jsem viděl basák, bosky a bosky. Když jsme se seznámili, tak oni nám cpali vodku, my jim slivovicu. No tak oni byli vyznarvaní, jak my, že na vodka nic nedělá, ale slivovice je silnější. A to byly koncerty, to byla zkouška, no, to bylo neuvěřitelné. Takže máme s nima pěkné zážitky společné.
0: Ano, nejen zážitky, ale i nahrávky.
1: I nahrávky. My jsme měli tu česi nahrát na jejich jednu z posledních desek se Staňou teda si zaspívat a zahrát s nima a byl to velký zážitek. No. A jejich takovou písničku, kterou jsme dělali spolu, my jsme spolu dělali na Masters of Rock, na jeden z nich Beer, vodku a oni nás doprovodili za to na písničku Vizovice potom s náma zase. Tak jsme dali všechno dohromady.
0: A to máš taky nahranou Vizovice.
1: My to máme s nima, ne, ale je to na DVDčku z Masters of Rock všechno.
0: Jasně, tady, ale tady, živá to je, tady to je na CDčku.
1: To je na CDčku, které vydali Korpiklání, normálně oficiální ve Finsku a
0: tam
1: jsme
0: jste
1: tam.
0: Vy ze Staňa.
1: Tam jsme my.
0: Tak pozor. Hrách a Staňa, jenom připomínám, Staňa je už dlouho letej, taky ho zdravím. Staňo, já tě zdravím. Taky pěkný magor. A je to houslista a zpěvák kapely, nebo back vocalista, jak se říká.
1: Ano, ano.
0: Kapely Flaret. Tak Staňa a Hrách, tedy Zdeněk Hrachový, ve spolupráci s kapelou Korpiklány, kterou vy, posluchači Rádia Beat, taky dobře znáte, tak v tomhletom nářezu. Tady jsem měl, tady jsou mnoho vzkazů, jeden tady řeknu, Dané bratře Valašský, pozdrav synka dobrého z Vizovic, nech všetci žijem, Begy z Hošťálkovej.
1: Tak to je takový, to jsou naše kraje.
0: Ano, a tam mě ještě napsal Jarda, že jestli si nepletu pořad, že tohle je rádio Beat a ne folkový rádio, tak milý Jardo.
1: Tak dobře, tak přitvrdíme trochu klidně.
0: My tě teď trošku vyvedeme z tvého omylu.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková spovědnice na rádiu Beat.
3: Jsme v druhé hodině dnešní rokový spovědnice, která mě neskutečně baví. Slyšeli jsme neskutečný nářez, společná píseň kapely Fleret a finský kapely Korpiklány. Doufám, že jsme hru trošku uklinili a budeme pokračovat v dalších zajímavých písní, nejen kapely Fleret samozřejmě. Tak posečkejte teď Frank Zappa.

0: Hraková spovědnice.
1: Hrachu, vy jste prošli různýma vlnama, stylovejma, dejme tomu, nebylo to tak samozřejmě závažný, jak to říkám já, ale přeci jenom, natočili jste desku, která vaše fanoušky možná trošku zvyklala, byly takový překvapení.
2: Zarazila.
1: No. A jmenuje se, teď řekni to ty.
2: Pumkanonem. To jsou takové období.
1: Pumkanonem, ano.
2: Ne, to byly takové období, kdy jsme trošku si někdy foukli a viděli jsme už až nahoru na ty.
1: Jakože jste
2: no,
1: si zahvali.
2: Byl takové období naše zajímavé, ale myslím, že hudebně třeba, takhle řeknutí. Jednu dobu jsem fanoušci říkal, je, ale to není klasický flaret, něco takového není, dobře. Rok, dva, tři jsem si říkal, že mají pravdu. A když já si zpětně tu desku pustím, když si zpětně tu desku pustím, tak já si myslím, že ona je hudebně jedna z našich nejlepších. Ona je vymakaná jak prase. Jako dílem je to i to, že jsem tam hodně použil na kytary a na basu Tomáše Koudelku Wunderleho, který s náma dlouho hrál. Úžasný basák, úžasný člověk, brňák, fantastický.
1: Byl slepař, ne? Taky
2: no jasně, já umím všechno. Kytarista výborný, právě že jsme potřebovali třeba hrát dobré elektriky, jinak úžasný prostě muzikant, ale hlavně kamarád, my se známe z dob těch folkových deroval po komarách a různě. A samozřejmě teďka hraje s B-side bandem a já nevím, s Dickem a s Vlastou Redlem, že hodně hostuje a s Kamelotem. Je to prostě špičkový basák, který může hrát s kýmkoliv. No a tady to je strašně poznat a slyšet. Já jsem říkal, ať mi to pomůže trošku doaranžovat. Já jsem si udělal muziku a je vidět, že na té base třeba stojí zrovna asi ta písnička další, kterou pustím, ale nebo spousta všech těch z toho Pumkanonu hodně stojí na base. A na tom takovém, kde on mi říkal, že musíme myslet trochu moderněji, což jsem vlastně si říkal, a proč ne, že jo? Akorát, že ti naši fanoušci si říkali, ale proč jo?
1: A tak ty myslíš velice moderně.
2: Ale jo,
1: ty máš o 20 let mladší ženu, ne?
2: No tak samozřejmě.
1: To je důkaz moderního myšlení.
2: Ne, tak já i když, jako jak jsou oblečeny a tak, já když chodím mezi, jak bych řekl, mezi ty dětky, nebo ty týpky, kteří mají můj věk, jako, a když vidím, jak mají flanelovou košulu a tesilky a to tak, já tak opravdu nevypadám. To je tak, no.
1: To ne, teda.
2: To musíš žít a tak to ale je, no. A není to jenom mladou ženou, tak je to o tom, že jo, posloucháme Big Beat, žijeme Big Beatem, no tak jako furt jsme mladí. Navíc já, jak hraju, tak vlastně na nás nechodí, chodí na nás i naše publikum věkově, ale chodí i mnohem mladší publikum, asi mnohem mladší, mezi mladšíma lidma. A to ti dává tu energii a všecko. Já si vlastně ten věk ani neuvědomuju, když to tak vezmu.
1: Říká se, podle toho, jak žiješ, tak vypadáš. U tebe to sedí, přesně tak, vypadáš velice svěže a mladě. A já se teď, člověče, v poslední době rád válím, jo, víš, jako odpočívám.
2: Ano.
1: A všiml jsem si, že mi ty vousy nešednou, ale zelenají. A zjistil jsem, že to bude asi mech, ty vole. Hele, tak si z tohle období Pumkanonem.
2: Ano, tak o trochu jako punkového.
1: Mimochodem, z který doby to je teda?
2: Ej, to bych se musel dát na obal, to já si nemám, to já se přiznám, že to s náma hrál ještě Koudy.
1: No, tak se podívej na obal.
2: Já se bojím, to už je opravdu dávno, jako, no, já si dám sluneční brýle místo dioptrických, ten věk už je jasný, no tak kde to tam je, no tak to tady stane, kde vyčteme. Jo, 2004-2005.
1: No tak to je...
2: To už je chvílu, no, tak když s náma Koudy
1: hrával. To je víc jak 20 let, ne?
2: No.
1: No tak jdem na to, já jsem na to zvědavej.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Zdeňku, my už jsme tu dámu zmínili. Dámu, která byla nesmírně originální to je ta slivovice.
2: Vidíte dobré trávení.
1: Dobré trávení, no to je jasný, no. Slivovička, už mě to tam jede.
2: Ne, to je ta voda, že to zapíš perlivou vodou.
1: Jo, to je špatně.
2: Perlivou vodou, to je špatně, musíš normální vodu z vodovodu.
1: Já už na tom Valašsku dlouho nejsem, tak ty pravidla neznám.
2: Voda z vodovodu.
1: No, jasně. Nebo ze studánky, že jo?
2: No přesně.
1: Tak vyzvedem se na trávení a pojďme k meritu věci. Jarmila Šuláková, dáma, která byla populární po celé České republice nebo Československu, protože to...
2: Ty si myslíš jenom po Československu, my jsme se od ní dozvěděli, ona vyhrála mraky mezinárodních soutěží svým zpěvem, ale jakože v mnoha státech světa. Ona projezdila celý svět, ona mi říkala, že kromě Japonska, kdy neletěla, protože byla těhotná, proletěli celý svět. Ale teda folklorem, jako já vím, že jsme na rádiu Beat, možná, že to bude poprvé, co bude Jarmila zpívat na rádiu Beat, nevím. Ale když to mohla být rotrvka v uších, tak může být i šulačka.
1: Šulačka musí být, protože Jarmila měla prostě rokovej hlas.
2: Rokové. Ona měla opravdu, my když jsme jezdili v autě na šňůry, tak ona vysoměla ráda. Když jsme pustili už třeba Panteru, to už bylo na ní trošku moc. Sepultura se jí líbila, ale nicméně ona říkala, poznám ten Black Sabbath. Ona milovala Sabaty. V jakékoliv verzi, s Tony Martinem, s Osbornem, s Diem, jí to bylo jedno. Jak ona milovala Sabaty.
1: Já, jak jsem jí poznal osobně, to byla pro mě velká čest, že jste mě k ní připustili takhle. Tak to byla neskutečná paní, úžasná, která měla esprit, která měla v sobě optimismus, veselost. To byla taková prdel prostě.
2: Ta rockerka,
1: No a ona byla taková bezprostřední, no prostě taková ta Valaška, jak říkala, no tak co, synku, no tak si já zpíváme.
2: Ona z ničeho nedělala problém, no, nikdy z ničeho.
1: My jsme točili nějaký pořad pro jiný rádio teda společně.
2: Ano.
1: A já jsem si tam s Jarmilou zaspíval písničku, já furt nevím, která to byla, ale tak si třeba vzpomeneme. A byl to pro mě neskutečný zážitek. Já jenom vzpomínám, že jsme to jako dospívali a ona říká, no tak dobré, synku, zpíváš jak Kača. Byla písnička, kterou zpíval Kača, který ho taky zdravíme, samozřejmě Kaču. A tak to mě strašně potěšilo a já se na to vzpomínám, že jsem byl s nějakou paní nebo slečnou tehdy, to už je strašně dávno, a že jsem byli na pivu a já jsem seděl a říkal, já jsem dneska zpíval s Jarmilou Šulákovou.
2: Tak s Gotem,
1: a byl jsem normálně hrdej, tyjo, jako kdybych zpíval s Bonnie Tyler. A to je pravda. No, a ta s váma zpívala, já jsem vás slyšel naživo Festival Slunce, Festival Slunce,
2: Morava. Ve Strážnici zahrada.
1: Ve Strážnici, ano.
2: Ale tam bylo jako, že to byl východ slunce, takové festivaly, východ slunce, tady ty,
1: A tam jsem vás slyšel s Jarmilou a říkal jsem si, ty vole, co to je za soubor, jako tam ohlásil nějaký ten moderátor, že Jarmila Šuláková, to jméno jsem znal, Fleret jsem znal a měl jsem ho v povědomí jako folkovou kapelu, jsem vás měl v povědomí, protože jsem vás za stolik neznal. To je hrozně jakoby dávno. No, je to po revoluci, ale je to dávno. 90.
2: No je, je.
1: A teď jste spustili. A ty vole, to bylo neskutečný. Začal strašný rokový rachot. Tam kluci vaše kapela, tam začali opravdu ten velký big beat a k tomu se tam tanečním krokem
2: přikolívala super matrioška.
1: Matrioška s tou širokou jakousi...
2: několik sukně, tam měla hodně sukně.
1: No, no, přesně, prostě kroj. A teď dělala takhle ty skřížený ruce takhle na hrudi a teď tam takovým naprosto neskutečně milým úsměvem tak se radovala, jak to šlape a začala zpívat. A já to nemůžu přeřvat. A ona tam spustila tím svým hlasem. A to bylo něco neskutečného.
2: Jako to je baba, která jako takový hlas opravdu dlouho nebude. Jako minimálně na folklor, samozřejmě nemyslím jako takhle, ale na folklor, ale spíš i ta dáma tím myšlením, protože ona opravdu uměla zaspívat. Ona zpívala Fitzgeraldovou, jako jazzík, všecko, ale jak? Ona prostě neměla problém cokoliv. To byla zpěvačka, jejda, pár
1: pěstů. Jak jste na ní přišli? Na tu
2: ty jenom. Náhoda, jako já ani vůbec nevím. A Lubor Tokoš, my jsme seděli, já jsem chodil do hospodky ve Zlíně a až tam gast byl, hospodka na kovárně, jak to můžu říct, na kovárně to je nářez, ale to je jiná hospoda. A tam chodil herec Lubor Tokoš, to byl můj kamarád a my jsme tak spolu seděli a to a on říká, já jdu dát takový pořád a jedu tam s babkou Šulákovou a toto. Já jsem říkal, tak já bych se s ním chtěl seznámit a my jsme točili desku Zafoukané tenkrát a já jsem si říkal, no tak to nebyl by blbé, kdyby si tam třeba s náma zaspívala. Takhle, původně já už jsem si myslel, že ta paní je dávno mrtvá podle toho jména. To já jsem byl překvapený, že on mi řekl, že žije, protože pro mě už to bylo tenkrát legenda na Valašsku, jak neuvěř, tak práce můžu říct. No a je pravda, že se mi to podařilo, Lubor mi domluvil tu schůzku, já jsem se s Jarmilkou bavil a ona říká, tož ale Ogaro, nebudu s váma zpívat. Já jsem jí dal naši první desku, tož vydejte Ogaři, za měsíc se mi zavolal a ona říká, tož ale Ogaro, máš štěstí, že zpíváte ve valaštině, tož já bych tu jednu zkusila. No tak přišla do studia k Ivošovi Viktorinovi do Zlína, napoprvé nastřelila písničku, kterou Honza Brlík napsal text, já jsem udělal muziku a tak jsme to tam šoupli. Byl z toho takový ten hit pro ty naše fanoušky samozřejmě, ale hlavně jsme zjistili, že ta baba by normálně mohla zpívat a ona začala s náma asi v 66 letech a říkáme si, s ní by se dali dát koncerty. No a takhle jsme trochu rozjeli tu spolupráci s Armělou. Víš, takhle nějak nenápadně to začalo, hotovo.
1: Jak dlouho s váma byla?
2: 17 roku a my jsme projeli i některé státy jiné než jenom Českou republiku, ale protože oni všude jako opravdu ona to tam projela jako folklorem a byla teda, říkám, jsme na rádiu být, jsou rád, že jsme sem dostali jednou Jarmilu, že ta zpěvačka si to zaslouží, ale my jsme opravdu i pro ně udělali už pár dost tvrdších pecek a normálně písniček a ona se toho všeho velice dobře zhostila, takže ne, že by uměla zpívat jenom folklor, to je zpěvačka, která uměla nebo byla zpěvačka, která uměla zpívat všechno. Třeba víš, já si myslím, že si pustíme teďka jednu písniček, já už teď moderuju, jestli si všímáš, no, že bychom si mohli...
1: Já jsem jenom rád.
2: Já to chci jenom říct,
1: já
2: že...
1: Já si dám s tebou aspoň slivovice.
2: No, že my, jako i s touto zpěvačkou, aby si lidi nemysleli, že jsme omylem na rádiu být, tak toto byla hvězda metalového velkého festivalu Masters of Rock několikrát. Ti lidi ji milovali, protože ona, když tam s náma byla, tak prostě my už, kdyby jsme chtěli další ročník jet bez ní, on říkal, ne, musíte vzít Jarmilku, protože ona opravdu byla mezi těma lidma tak oblíbená mezi těma rockerama. A jenom řeknu takovou malou historičku, když měla 80, tak jim přáli různé kapely na pódiu, všecko. Byli tam třenkrát Rage, přišel Viktor Smolský, výborný kytarista, dali tu kytku a potom se na mě otočila a říká, super matrioška. No to mě tak pobavilo, jakože ne, ona, oni poznali prostě, že ta baba má hlas jak zvon. To je hotovo.
1: Ne, tady já chci říct tomu něco, protože jsem zažil váš, ne zrovna na Masters, ale nějaký váš solovej, často jsem vás měl to štěstí vidět živě a když jste začali hrát ten svůj Big Bosch a přišla Jarmila, tak tam prostě jste měli takovýho basáka, kluka,
2: loďatýho s tím. Počkej, myslíš, Usama Bin Laden jako vypadal jak Dětka, myslíš, nebo koudelka?
1: Dětka, myslím.
2: No dětka, no však on vypadal, no. Když hledali Usámu Bin Ládina, tak oni nám ho chtěli zebrat z mody, a že vypadal úplně stejně. Dlouhé vosy, dlouhé vlasy, že on byl motorkář, takže, no. Nebo je, on hraje teď, furt hraje, ale samozřejmě, no. Ale ne
1: tak,
2: s náma.
1: Tak jeho zdravím. A on tam takovým tím hárem, tam, jako, a teď to tam docela dunělo, že jo, samozřejmě, vstaň a tam téma je. Si tam pustil přes
2: Číňan, tu... Číňan tam to strouhalo, byl úžasně vyškolený na Halloweenech jako strouhanou kytarou výbornou.
1: No přesně, ano, bylo ano. To tvrdý zvuk. A teď tam přišla Jarmila Šuláku a ona tam přišla stylem, že tam tak jako nakráčela s takovým tím klasickým legendárním úsměvem. Zase takhle ty ruce pod na hrudi, teď se tam takhle kejvala do rytmu a začala zpívat a říkal... Ty vole, to je neskutečný punk, jakoby.
2: Byla to moc dobrá kombinace, bych řekl.
1: Ano, tak jo, tak si pustíme pecku s Jarmilou?
2: Určitě.
1: Tak jo, jdem do ní.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rocková spovědnice na Rádiu Beat.
1: Mým hostem je Zdeněk Hrach Hrachový. Hrach se mu říká, já jsem ho vždycky znal pod tou jeho uměleckou přezdívkou Hrach. Pak mě řekl, že se jmenuje Hrachový. Já jsem se to v té hlavě, to asi jsem byl nějak podroušen, tak jsem mu vždycky říkal Hrachovský, to bylo špatně. Je to Zdeněk Hrachový, tedy Hrach, frontman a zakladatel kapely Fleret. A já mám Zdeňku,
2: ano,
1: teď na drátě tvýho jmenovce, taky Zdeňka, který ovšem není z Vizovic, ale z Mělníka. Zdeňku, slyšíme se?
3: Ano, slyšíme, čau.
1: Nazdar. Zdendo, proč jsi na drátě, to nám vysvětlíš ne teď. My jsme mluvili o zpěvačce kapely Fleret, Jarmile Šulákové, která je legendou moravského folkloru a vlastně i legendou rockového souboru Fleret. Tak řekni nám, prosím tě, volal jsi kvůli takovému zážitku, když jsi ty pořádal koncert kapely Fleret na Mělníku. Tak povídej.
3: Tak já povídám, tak nebyl to koncert přímo Fleret, bylo to mnoho koncertů v rámci Vinobraní na Mělníku.
1: Aha, takový festiáček, jakoby.
3: No, bylo to 3 dny a paní Šuláková samozřejmě přijela s Fleretem a paní Šuláková byla úžasná dáma, protože ta se 2 děvčatama nechala obléknout do toho kroje a pak říká, panáčku, prosím tě, dej mi na pódium 2 litrovku petky a do té petky mi dej střik. A já říkám, babi, 50/50? Ne, 9:1. A já říkám, jo, jako 9 vody a 1 víno. Ne, 9 vína, 1 vody. A opravdu ona s Fleretem tam vystupovala, vždycky seděla chvilku na židlí se tam na kraji a podobně a popíjela, ale úžasný zážitek, úžasný. Úžasná, skvělá ženská.
1: Jo, a co jsi dal za víno tam na Mělnicku, Ludmilu?
3: Mělnický, samozřejmě.
1: No, jasně.
3: Nebudu jmenovat, který víno, tady je hodně vinařů.
1: Jasně.
3: A bylo to mělnické víno.
1: Jasně, to já jsem za bolševika, když jsme jezdili do Medonos, asi znáš tu obec?
3: Ano, ano, kousek, ano.
1: Tak tam jsme dělali takový undergroundový festivaly, který se neobešly bez těch baňatých butylek nebo flašek Ludmily.
3: Nejmenuj.
1: Ano, ano, bílých i červených, tak ti to řeknu.
3: Ale řekni na rovinu, ta bílá teďko je úžasná. Předtím lidi si na to stěžovali, že to nechutná, ale dneska je úžasná.
1: Jo, jasně. Nebude.
3: Dobrý.
1: Nemenuj, prosím tě, Zdeňko.
3: Já nemenuju.
1: Jasně. Hele, díky za tenhle krásný příspěvek. Díky,
3: měj se. Já děkuju tobě moc a všem hezký večer přeju. Ano,
1: díky moc. Děkujeme. Čau. Tak a pojďme s Hrachem do další pecky. Já tady mám připravený track 8, abych
2: tak
1: to
2: připravil. Tak zůstaneme u Jarmilky, teda jsem pochopil.
1: No tak, když jsme takhle navázali,
2: no, tak je to vlastně písnička, kterou i Ovečky vlastně, které už zlidovili na Valašsku a dělali jsme my, Libor Myslíveček a tak. Tak teďka dáme písničku Juro, ty už nejsi to, co zbýval. A je to zas taková ta písnička, kdy ta Jarmila, no uslyšíte ten fundament, jak tomu Jurovi, tomu svému vlastně chlapovi může nadávat.
1: Jo. Tam je něco skryto, veď, takovýho krutýho.
2: Ne, vidíš, jakože ona to mile krutě umí udělat.
1: Mile krutě. Tak jdem do toho.

0: Rocková spovědnice.
1: No a teď se zase přesuneme do další fáze tvorby kapely Fleret. A to má souvislost, jak jsme o tom mluvili, že máte hodně společného v té vaší muzice. Korpiklány, System of a Down, Blackmore, Znight, že jo, zase keltská muzika, ale tam je hodně blízko k Jethroutal.
2: No to je zase před našeho textaře Libora Myslivečka. On se úplně náhodou, ne, to vlastně není náhodou, on je úplně milovník, on zná všechno. Jethroutal má doma výstřičky, když jsem viděl novinové, veškerou muziku zná a on udělal úžasný pořad, ne pořad, to bylo celé pásmo, několika hodinové pro to, myslím, že můžu říct, protože to rádio už neexistuje, tak než není konkurence, pro rádio Publikum ve Zlíně, které dělal náš kytarista Zdeněk Jurásek. A ten pořad se nějak dostal, nebo jestli to poslali prostě jen Androsnovi z Jethroutal a jako ocenil to tak, že se s tím Liborem nějak, dá se říct, spojili, zkamarádili. Já vím, že Libor jezdí na ty koncerty, vždycky se setkají. Dokonce Libor mu posílá, protože Libor nám píše ty texty, že jo, a dělá i částečně mi pomáhá s muzikou někdy u některých věcí, takže se i naše desky dostaly přímo k Jany Androsnovi z Jethroutal.

0: hrálo 96-97.
1: Jasně. Mě strašně zaujal jako to tvoje označení. Ta deska z Hury Dané je příjemně tvrdá.
0: Jo, jako to je taková naše, zdá se mi, taková nejtvrdší deska.
1: Dobře, tak jdem do ní.

0: odpuste, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Přátelé, jsme v třetí, tedy poslední hodině rokový zpovědnice. Zdeněk Hrachový, tedy Hrách. Já furt říkám Zdeněk Hrachový. Takový Hrách prostě. Frontman a kapelník kapely Fleret je mým hostem a ještě je to můj kamarád, takže mě to dneska večer strašně těší. Dostaneme se k jednomu takovému záhadnému momentu, nebudu prozrazovat jakýmu, to bude za chvilinku, moment, který nás trošku spojuje, no a pak se dostaneme i k vašim ohlasům, kterých přišlo dost. Tak jdem rychle na to, ať nezdržuju.

0: být. Rocková zpovědnice.
1: Zdeňku, já jsem předeslal, že teď pustíme písničku, která nás jaksi spojuje, ale velice bizarním způsobem. Tak říkej.
2: No, my máme na našem prvním CDčku písničku Baba Jaga. A my tam máme jasné autory. Hudba Fleret, text autor neznámý. A vzniklo to tak, že David Šedivý, náš bývalý, co on hrál klávesy a hrál, zpíval, hrál na příčnou flétnu, na zobcovou flétnu, tak dojel z Prahy s večírkou, byl takový, nebo je vlastně, David je, já jsem se s ním teďka nedávno potkal, když jsme hráli, a pořád je takový správný kalič, takový správný muzikant, umí si užívat života. A on tenkrát dojel z Prahy a říká, kamaráde, byl jsem na nějakém večírku, byli tam nějací moji kamarádi, přátelé, a já mám tady tento text. A dal mi text Baba Jaga. Já říkám, co s ním? No klidně ho můžeme zhudebnit všecko, ale já vůbec nevím, kdo mi to dal, proč mi to dal, co s tím, jako, já prostě mám tady ten text. Já říkám, no tak dobře, třeba mě napadne nějaká muzika, tak ale pak uvidíme, co s tím. No, napadla mě muzika, tu písničku jsme udělali a teď jsme začali točit desku, chtěli jsme to tam dát, říkám, no jo, ale Davide, tak zjistí, kdo to napsal, ten text. Nedalo se to zjistit, on se nic nepamatoval. Víl, že dojel z Prahy z večírku a dovezl tento text. No tak jsme napsali na desku autor neznámý, písničku nahráli. A pak jsme se začali o tom bavit spolu a ty jsi říkal, a já ten text taky nějak od někud znám.
1: Tak já to řeknu z jiný strany, no? Nebo z druhé strany. Já jsem dokonce s tím Šedivý, jak se jmenuje?
2: David Šedivý.
1: Já nežije na, někde na Českomoravské vrchovině teď?
2: Teď ano, on byl dlouho v Americe, různě jezdil kamionama, on je všude. Hele, zdejší.
1: Já jsem to, mě to strašně zaujalo. Hned vysvětlím proč. Já jsem dokonce získal číslo od vás někde na něj, tak jsme se spolu o tom bavili a už je to tak 2 roky zpátky, to je jedno. No, 3 možná.
2: No.
1: No, tak hned vysvětlím, o co jde. Písničku Baba Jaga, a teď ti řeknu příběh, ale v rychlosti.
2: No.
1: Moje bývalá žena, spisovatelka Irena Obermanová, tak chtěla vydat knížku, nebo vydala knížku Přítelkyně. Je to v době, kdy jsme se seznámili a naši kamarádi a tak dále, ble, ble, ble. A chtěla jí vydat, a taky vydala, audio tu knihu. A volala mi, hele, já bych potřebovala tu audioknihu, do té audioknihy dát tvoji písničku, kterou si udělal kdysi a jmenuje se Baba Jaga. A já jsem říkal, fakt ji nemám. Jo, tak tam dala nakonec jinou, to je jedno z té doby, ale já fakt tuhle písničku nemám, já si dokonce ani nepamatuju, ale vím, že jsem složil muziku.
2: Yeah.
1: Tyhle tý písnice kdysi dávno. A pak jsem narazil na tu vaši verzi. Říkal si, Baba Jaga, tyjo, to jsem přece složil nejdřív já. No ale vy jste o tom samozřejmě nevěděli.
2: Ne, vůbec.
1: No a teď, tyjo, teď jsem tak trošku jako zmatený, protože tu písničku napsal člověk, který doufám, že žije. Já jsem se s ním nějak nedokázal spojit, ale je to bohem, typický bohem, neskutečně talentovaný básník, protože to není ano. Text Baba Jaga, to víš sám.
2: Hele, to, bohem to i dovezl, David je stejný bohem.
1: No, tak vidíš. A je to člověk, s kterým jsem, když jsem byl na Gimplu, tak jsem se s ním nějak, jsme se s ním seznámili, bydlel na Žižkově, zdědil po rodičích za bolševika byt, který byl takový ten 2+1, no, ve starém žižkovském baráku. Jedna místnost byla popelnice, tam jako byly odpadky. On žil tím, byl takový klidný člověk, neskutečný prostě. A v obejváku, kde tam byl taky bordel, tak tam jsme vždycky chlastali, pili a kouřili. A tady ten člověk psal nádherný básně. A já jsem jich několik zhudebnil, mimo jiné i Baba Jaga daleko před vámi.
2: Ale doufám, že úplně jinak teda.
1: Úplně jinak, no tak jak jsme se neznali, že jo. A já teď strašně vzpomínám, protože mě to vypadlo, jmenuje se Jirka a já si na to jméno vzpomenu a je to jeden, musím říct, jestli nás poslouchá, no. Nevím, jestli jo, tak je to jeden z nejúžasnějších básníků tady v Čechách.
2: Jo.
1: Já bych ho přirovnal, člověče, k Václavu Hraběti třeba, jo. Takže on přesně takovýhle texty psal a ta Baba Jaga, já vím, že Baba Jaga není.
2: To je prostě úžasný, takže no. Mě to hned napadlo, já jsem měl hned muziku. Ještě právě, že u té muziky, asi když jsme se bavili o tom Jethro Tull, tak co, když už ještě můžeme teda pokračovat v tom, tak tady to bude úplně jasně slyšet, že tu kapelu máme rádi.
1: Já že... jenom tady šáhni po tým desce tady. Nepomí, co jsem ti věnoval teďka.
2: Jo, jo? Že ji posloucháme a že vlastně tam uslyšíš i ty různé záseky, takové ty mezihry Jethro Tullovské a samozřejmě navíc příčnou flétnu, na kterou se David i vlastně díky tomu, že jsme měli rádi a máme rádi, že Jethro Tull naučil hrát. Z těch zocovek se přeškolil úplně na pohodu, takže tady v té Babě to bude třeba úplně jasně ten náš tenkrát v té době vzor slyšet.
1: Tak a teď já vám prozradím, přátelé, protože jsem si konečně na svém bukletu přečet, kdo je autorem písně Baba Jaga od Fleretu,
2: ano.
1: Kterou jsem předtím já kdysi, ale nikdy nenahrál, udělal, tak Jiřího Kotlabu mimo jiné, ty písně, kterou si teď pustíme, to bychom mohli spojit, ten autor těch textů,
2: ano.
1: Protože na té desce, co jsem udělal já s Honzou Ponosným, ta se jmenuje Ulotréka,
2: ano.
1: A ten autor, ten básník je Jiří Kotlaba.
2: Takže já si to teďka tady, kde
1: píš
2: mám
1: to
2: tu našeho starou desku a mám tu autor neznámý, dopisuju po
1: Jiří
2: 40
1: Kotlaba.
2: Letech nebo 35 autora textu. Krásně.
1: To je
2: jak se to uzavřelo nádherně.
1: Krásně jsme uzavřeli kruh. Pouštíme.
2: Ano.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Zdendo, musím reagovat, nebo musíme reagovat na reakce posluchačů. No, nemusíš mít sluchátka, já to budu čisto, teď to nebude telefon,
2: super,
1: ale,
2: super, super.
1: Ale tady maily a SMSky. Tak třeba, borci super i slzami ukápla, František napsal, jo? Já to vemu rychle. Ahoj, nezapomeňte na píseň Kurník šopa, tož to ne, možná se to oficiálně jmenuje jinak, Flereti toho stvořili spoustu pěkného a zrovna tento song asi není úplně vrchol jejich tvorby, ale za mě je vystřelil do celonárodního povědomí. Stálo by za to zavzpomínat na ESO, aspoň já
2: jo,
1: to
2: jo,
1: tak
2: to
1: měl.
2: Bylo.
1: Jo, to, dobře. Další, Kristýna tady píše. Ahoj kluci. Zdravím vás oba a děkuji za krásný večer. Moc hezky se to vaše povídání poslouchá. Nechci nic jiného, než pozdravit Hracha a celý Fleret a Šulajdu nahoru. Jejich muzika je prostě krásná. A už se na ně moc těšíme v lednu na novoroční koncert u Králíka. Je to vždycky páteční večer, ale neříkejte to do éteru, už tak se tam sotva vejdeme. No tak jsem to do toho éteru řekl, no. To trošku řekla. Je to za 4 věrné posluchačky a faninky Káju, Páju, Alču, Kristýna. Tak, co bych ještě tady dál, je tady toho hodně, tak další. Čau, zdravím všechny býťáky, Flereti jsou úžasná kapela. Hráli i u nás v Kateřinicích a byl to neskutečný zážitek. Zabékali, závorce zaspívali, my víme, co zabékali, samozřejmě. Jsme si s nima celá dědina, tak. Tak jsou nádherný věci, co si budeme povídat a ještě tady můžu z SMS-ek něco vybrat. Ahoj Dané a Zdeňku, poslouchám zpovědnici a skladba se Šulákovou byla skvělá. Jaký je rozdíl mezi Fleretem se Šulákovou a Blackmore's Night?
2: To já nevím, teda.
1: Tak tam je...
2: Tady nehraje ve Fleretu, hraje Blackmore, bohužel.
1: Místo Jarmily tam zpívá Candy, že jo? Samozřejmě. Já si myslím, že... dovolil bych si jako, dejme tomu muzikant odpovědět, Candy je poněkud něžnější, než to Jarmila byla zemitější.
2: To
1: asi
2: určitě,
1: takhle
2: to
1: bych
2: určitě.
1: To charakterizoval. No, a co bych tady ještě, ahoj Dané, to je poslední, protože máme málo času. Krásně se to poslouchá, zvlášť když mnohému z rozhovoru rozumím. Posílám pozdrav, nebo prosím, pozdrav mi Zdeňka od Habasa z Valmazu.
2: Jasně, Habas, nazdar, kamaráde. Tak. To bubeník, bývalý bubeník od Vlasty Redla, když Vlasta začínal. Zdeňo, čau.
1: Výborně, tak to máme spláchnutý. Hele, všechno to nepřečtu, ale děkuju za tyhle ty krásný vzkazy a pozdravy, dá se říct. A teď už pojďme k další skladbě a říkali jsme si Zdendo, že dáme něco...
2: No ty jsi tam vybral takový náš, jako jeden z větších hitů.
1: Jeden z větších hitů.
2: A ono, přátelé, se nakonec blíží zima.
1: Ano.
2: No tak ono už se to skoro hodí, že na Valašsku nám začíná pomalinku námraza.
1: Počkej. A já jsem na začátku toho našeho dnešního večera zmiňoval, že jsem kapelu Fleret vlastně, pozor, už 90, jsem ještě neznal. Ještě neznal.
2: Jo.
1: A dělal jsem takový minim rádio a tam jsem našel takový CDčko, už CDčka byly tehda, asi jo. A tam jsem pouštěl ty písničky a to rádio je pouštělo ty vaše písničky a pouštělo velký hit. A jo, nějaký folkaři, to já prdím, že jo, Big Beat, tak je to, že musím poslouchat, ne? A ono prdlej, přátelé, já nejsem zrovna teda heavy metalovej typ, takže tato muzika mě velice oslovila a oslovila mě tahle ta píseň konkrétně neskutečnou poetikou. V tom textu je určitý smutek, naděje zároveň a přitom jistý zklamání. Mě to prostě se strašně dotklo. A já jsem si vždycky říkal celou tu dobu, co jsem si tuhle písničku pouštěl, nebo od té doby, co ji znám, že ten, kdo ji poslouchá a je v dobrým psychickém stavu a funguje mu vztah, tak ji poslouchá s takovou jakoby pohodou a pochopením. Ovšem, když tuhle skladbu poslouchá někdo, kdo zrovna se mu rozpad nějaký milostný vztah, tak myslím, zvlášť holky musí cedit slzy, až je pod nima jezero. Tak si ji pustíme.
3: Písnička zároveň.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková spovědnice na rádiu Beat.
1: Zdendo, teď mě napadlo, že jsem se nezeptal na jednu velice důležitou věc. Tak jsme ve studiu v Praze na rádiu Beat. A je jedno, kde jsme ve studiu.
2: Ano.
1: Ale na vaše nejbližší koncerty, nebo jestli budete hrát někde na nějakým festiáku, teďka podzim je tady.
2: Čeče, my to máme tak, že my hrajeme pořád. Takže já vlastně, a tím, že žiju s manažerkou, já ji říkám manaželka, takže já vlastně vůbec nesledu, kde hrajeme. Takže toto opravdu jedině, kde si naši fanoušci najdou a
1: prosím
2: posluchači.
1: Prosím tě,
2: vůbec nevím, jako mě to vlastně ani nezajímá, vždycky máme paní řekne a jedeme a já jedu někde, no fakt to moc nesleduju.
1: Počkej, tak jako...
2: Vím, že hraju teď třeba, v sobotu hrajeme v Ostravě, na Den lesa se to jmenuje, jo?
1: No.
2: Ale no to je tak jediné. A potom vím, že v Praze hrajeme... Akusticky někdy na konci října, ale to je Flare 2 akustice. I když tam jsou i bici, i basa, všechno, ale je to Flare 2 akustice. A pak pravidelně hráváme Říčany, to je někdy na konci listopadu, že to začínáme vánoční koncerty. To je tak jsme nejbliž Praze. Ale jinak já opravdu já to nesleduju, ale my hrajeme těch 6 koncertů někdy 8 v měsíci a já to fakt nesleduju.
1: Takže to, přátelé, vypadá
2: toto,
1: tak.
2: Hele,
1: v domácnosti u Hrachovejch to vypadá tak, že jeho krásná mladá žena, tedy Zdeňka, Zdeňkova žena a zároveň manažerka.
2: Ano.
1: Takhle ráno, když Zdeněk po návštěvě Krajpy.
2: A to už tak není, ne, Krajpy už ne. Ne,
1: já to říkám takový model, říkám, jo. Mu takhle, jako on tam spí.
2: Třeba vinotéky, když tak, vinotéky.
1: Nebo vinotéky, dobře. No. Tak mu takhle ráno poklepe na čelo a říká: Zdeněčku,
2: Můžeš řídit?
1: Dneska hraješ s kapelou, takže takhle to vnímáš, já bych potřeboval trošku klid. Jako,
2: víš co, my to tak máme, že opravdu, je to na naší stránkách, já to opravdu toto neřeším, protože jedu, no. Já vím, že víkendy hrajeme, že jo. No tak mě to úplně jedno. Já vím, pátek, sobota, neděla, a když je to v týdnu, tak se trochu podívám. Ale jinak jako opravdu, jako já to nějak nesleduju. Já vím, že hrajeme každý víkend, no, takže
1: jasně.
2: V pohodě.
1: Takže ty víkendy máte obsazený.
2: No máme, jako no. A potom, jsi... jako když začne už běžný rok, což teď vlastně začne za chvíli, tak se hrává zase spíš v týdnu, jakože v těch klubech a tak. Ale jako já to říkám, nesleduju.
1: A máte to prostě pokrytý po celé republice?
2: My to máme po celé republice a hlavně celý rok, což je úžasné, že neděláme nějaké obrovské šňůry, 10 koncertů, 12, to bych ani nechtěl. Ale spíš máme vždycky 3 koncerty volno, 2 koncerty volno, i ty Vánoce už jsem zakázal víc jak 3-4 koncerty za sebou nechci. To já už jako si tak diriguju, protože tím,
1: už
2: že žiju, že...
1: Už vánoční
2: No jasně, to zase nepřeháníme nic, no. Tak teď nic nám neuteče.
1: Jasně. Festivaly letní.
2: No to jo, jako tak to se jezdí všechno, že jo. Tak jako letos jsme měli Masters of Trnkobraní, no jako různě je toho hodně, ale Silva mi říkala, a to je pravda, to jsem se ptal, že příští rok vlastně máme plný už. Že ani nemusí nic moc slibovat, že je hodně plný. No tak to je dobrá zpráva. Tím my jsme vlastně v klidu, spokojení a nic víc neřešíme.
1: Příští rok to je plný, takže my jsme o tom moc
2: 7. A takhle, a to jsi mi nahrál, to je pravda, pokud dožijeme 45 flaretu, tak plánujeme na březen 2028, už vlastně dá se říct naši tradiční velkou lucernu, protože jsme to dělali k 35 nám, dělali jsme ji ke 40 nám a v roce 28 bychom to chtěli udělat v březnu k 45 nám flaretu, takže to už tak pomalinku plánujeme, protože jasné, že od ledna, od února už na tom začneme makat.
1: Takže 2028
2: takže
1: bude...
2: Takže vidíš, já už jsem daleko. Já už jsem 28 a Velká Lucerna, to mě třeba zajímá, mě strašně baví, takové tyto koncerty v Praze, takové ty krásné, plné sály, kde je úžasná atmosféra, když si ti lidi s náma fakt zaspívají a vše, to mám strašně rád. Takže na to se tak my těšíme, ale říkám, musíme dožít. Ono to už není tak jednoduché.
1: A já na tebe tak koukám, ty dožiješ určitě.
2: Já,
1: hele, předposlední píseň kterou od vás pouštím, tu si vybral. Ty samozřejmě.
2: No tak
1: je...
2: ona se teď hodí, protože my už začínáme být svatí, jak žijeme zdravě, takže svatý za dědinu.
1: Tak já teda svatý rozhodně nejsem, jdem do toho.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: No, jsme na konci rokový zpovědnice a představte si, přátelé, že Zdeněk Hrach, Zdeněk Hrachový, znovu zopakuji, kapelník a frontman kapely Flaret, zakladatel, abych řekl ještě správně, mi dovolil, abych si závěrečnou píseň od Flaretu vybral sám. Tak jsem vybral, já myslím, že skvěl.
2: Velmi dobře, jasně,
1: tak,
2: super.
1: To vždycky strašně rád poslouchám. To je taková pecka rocková, která začíná takovým tím, nebudu zpívat text, ale takovým tím valašským, jak to znáte, ten folklor tam místní, že jo?
2: Takový rozšapný,
1: pasou,
2: že?
1: Ano, jak tam pasou ty ovce, že jo? A na tu stráně zpívají. Ja da da da da da da da da da da da da.
2: To je taková univerzální krásná melodie.
1: Že jo, vej, můžeš to použít. Je ti dovoleno, prosím tě.
2: Jo?
1: Tak to je úžasná pecka. Já myslím, že mnozí fanoušci, protože jich fakt bylo hodně dnes večer, vaši fanoušci, tak asi rozeznali i z mého...
2: To už skoro poznali, ano.
1: Ano, skoro možná poznali. No. Tak. Ještě jedna, aby jsme to tak nějak propojili všechno, ty vzpomínky na Jet Routal a tak dále, kde jste se spojili, Korpi Klány, že jo, že jsme si hráli tu písničku vaší společnou. Tak to jsou kapely, dejme tomu, který jsou vám blízký. Ale překvapilo mě tím, že jste, že máš tedy historku.
2: Ano.
1: S kapelou nebo s interpretem, který bych vás vůbec nepropojoval. Kdo to je?
2: No, ono se to ani nedařilo propojit, ale je to úžasná historka, protože my jsme tady hráli na nějakém koncertě v Praze a přišla za náma dáma a že byla tady z ciziny, ale je to Češka původem. A že je strašně nadšená z nás muziky a že bude natáčet pohádku, jestli bychom neudělali muziku do té pohádky. Jo, to, ono to potom nějak nesedlo, jakože na to nesehnala producenta, peníze a tak dál a tak dál. Nicméně, její manžel byl jeden z těch vývojářů, kteří dělají auta Tesly. A protože jejich soused je Eminem, tak říkala, já jsem tam měla furt v té Tesle strčené to vaše CDčko, Fleretu, a poslouchala to. A on přišel za mým mužem a říkal, že potřebuje si půjčit auto, něco si potřebuje projet a něco vyřídit. No tak jel tou Teslou, pustil si tam to cedlo. No
1: říkej,
2: a
1: prosím
2: tam hrál,
1: tě, jeď tím autem.
2: Ano,
1: jo,
2: a ten... jelo tam to naše CDčko a on nebyl schopný prý po půl hodině to vypnout, takže až když to auto vracel, tu Teslu, tak říká, co to je za zajímavá, ale on říkal, ne, on to říkal líp, on neříkal fakt, on říkal, co to je za divná muzika. Nicméně nám se ta historka strašně líbí, že ona nám to pak volala, strašně jsme se pobavili, takže i Eminem poslouchá naš muziku, Flaret. Jo, to nás strašně pobavila, že co to je za zajímavá, divná muzika. Já to chápu, že je pro něho divná, no, ale nicméně poslouchal nás Eminem.
1: Počkej, jestli jakoby ohodnocení divná muzika.
2: No to ne, to je, jako, já si myslím, že to je zajímavé, no tak prostě on neví, co to
1: prostě,
2: bylo.
1: Prostě nebyl si to, všimnul.
2: No všimnul, nebyl schopný to vypnout a zjistil, že to je něco, co nezná, nebo nedokáže to vůbec pochopit asi.
1: tak to je zajímavý. Těch historek má Fleret určitě ještě mnohem víc, ale nebo Zdeněk, ovšem, přátelé, už nemáme prostor. Končí roková zpovědnice. Zdeňku, díky za návštěvu.
2: Ne, já děkuji, já jsem rád, že jsem mohl jít na Rádio Beat. Říkám, já poslouchám jedně v podstatě Rádio Beat, tak jsem šťastný, že jsem tady mohl být.
1: Poslouchám Rádio Beat, já jsem šťastný, že jsem tady mohl být. Krásný. Je, vidíte, je to básník. Flaretu přeju všechno nejlepší.
2: Děkujem.
1: Do dalších časů a hlavně už bych docela ty vole zašel na váš nějaký živej koncert. Tak mě napiš prostě.
2: Něco
1: když
2: ti dám
1: teda,
2: mě, ano.
1: Když si to nepamatuješ, tak až budeš dát v Praze, tak mě prostě napiš. No.
2: Jasně, takže děkuji a moc za pozvání a jasně. Zdravím všechny posluchače Rádia Beat.
1: A tohle je ta písnička, kterou mi dovolil Zdeněk abych ji od Fledetu pustil nakonec tohohle rozhovoru. Já ji mám hrozně rád. A už jsem ji přebékal před chvílí, tak teď si to poslechněte v originále. Zdeňku, měj se hezky. Čau, čau.
2: Krásný večer, ahoj.
1: Ahoj.

0: To není na vás, vy jste vynikající.
1: Radio B. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno. Za pomoci dvou tanků se podařilo vyprostit vrtnou soupravu, co uvízla v Praze na Vídeňské pod železničním mostem, ale počítejte, že tam stále ještě probíhá úklid po té velké akci a místo je stále směrem od jižní spojky k Tomajerce zavřené. Zastavil byl i provoz na dálnici z Brna na Prahu. V omezení u Šmejkalky na 25. kilometru bourala dodávka, ale snad už se tam jezdí aspoň jedním pruhem. Kolona je nicméně v tuto chvíli z 29. kilometru od Hvězdonic. A u Mohelnice opravují městský okruh u výpadovky na Mohelničák a Třebovou a v tom místě směrem na Olomouc je ještě nehoda. A už je pátek. 9. října. Dobré ráno, býťáci.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být zpočátku slunečno, během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti, na jihovýchodě až později večer. Večer v severozápadní polovině Čech místy zaprší. Teploty 11 až 15, na jižní Moravě i kolem 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Judista Adam Kopecký skončil na mistrovství světa v Baku 9. v kategorii do 90 kilo. David Klamer se pak při svém posledním světovém šampionátu rozloučil porážkou v prvním kole. Hokejové mistrovství světa by se v budoucnu mohlo rozšířit ze 16 na 24 týmů. O změnu usilují především menší hokejové federace. Velké země naopak chtějí počet účastníků snížit. Ústavní soud potvrdil zákaz vstupu mimo značené trasy v některých částech Národního parku Šumava. Omezení může být kvůli ochraně přírody, například z důvodu ochrany tetřeva hlušce. Stížnost muže, který zákaz označoval za zásah do svobody pohybu, soud odmítl. Evropský parlament odmítl uznat ruské volby za legitimní a označil je za sfalšované. Europoslanci vyzvali členské státy, aby nezůstávali v kontaktu s ruskými poslanci. Proti rezoluci hlasovali tři Češi, Ivan David, Ondřej Dostal a Kateřina Konečná. A nakonec o víkendu se otevírají jeskyně po celé republice.
2: Například na tuto sobotu připravila nejbarevnější jeskyně Balcarka v Moravském Krasu pro děti od 5 let i jejich rodiče školu malých jeskyňářů. V Čechách lze dále navštívit boskovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší, koněpruské jeskyně v Českém Krasu na Berounsku a pozoruhodně zbarvené chýnovské jeskyně na Táborsku. V Olomouckém kraji zvou zájemce javoříčské jeskyně s pestrou výzdobou, mladečské jeskyně u Litovle s dochovaným osídlením kromaňonským člověkem a na Přerovsku hydrotermální z brašovské aragonitové jeskyně. Na Jesenicku potom jeskyně na Špičáku a jeskyně na Pomezí. Luděk Savana.

0: Urbánek, Brno.
1: Ani jsme se nenadali a je to pátek 9. října 2026. Dnešní první zprávy touto informací končí.

Tak už víme, že Michal Ambroši potkal na Žofíně. Kde vy plánujete dnes a o víkendu setkání, ať už nad Big Beatem nebo nějakou jinou zajímavou akcí, na kterou byste chtěli pozvat i ostatní býťáky? Ano, je tady pátek, jak Šimi říká, ani jsme se nenadáli, tak doufám, že jste se na pátek dobře vyspali. A opravdu, jestli máte nějakou pozvánku, tak ji můžete namluvit, případně napsat do býťácké aplikace nebo poslat stručné jasné info do e-mailu studio@radiobeat.cz, případně využít SMS bránu 720 001 222, to je číslo, kam mi teď přišlo z ŘSD, že zase museli zastavit provoz na dálnici z Brna na Prahu u Šmejkalky. Jak na tom 25. kilometru v omezení bourala dodávka, tak je tam něco dalšího. A kolona je v tuto chvíli od Naháče, tedy budete brzdit ještě těsně před sjezdem na Hvězdonice na 29. kilometru. Ale popojedem, na pátek jsme slibovali velké finále o udírny firmy Kaiser, tak jsme rozdali 4 Kaiserovy třicítky, Martin, Marek, Jirka a Pavel budou tedy udit a někdo další od nás dostane dneska rovnou Kaiserovu stovku. Na webu udírny.cz se o této elektrické mašině píše, že se dá nafutrovat až 50 klobás, 25 pstruhů nebo 15 kily masného i nemasného proviantu. Takže si počkejte, až z býtu začne stoupat dým, pak volejte na linku 210 32 33 34.

Když mu jeho holka řekla, že má oči kocoura, tak si Steven Georgiou začala říkat Cat Stevens. A když se v 27 málem utopil, tak přehodnotil své bytí, posunul se k hluboké duševní reflexi, konvertoval k islámu a přijal jméno Yusuf Islam. Tak to je jenom krátká vizitka k muzikantovi, který nám na beatu dohrál v 6 hodin a 13 minut. Plánujeme víkend a možná, že některé vaše akce se budou odvíjet i od předpovědi počasí. Tak teď aktuálně venku máme mezi 5 a 10 stupni a dnešek i víkend bude už v lehce podzimním módu, který občas prosvítí sluníčko, ale bude i pršet. Teploty to odpoledne dosáhnou na 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě bude dokonce až 18 a na horách kolem 6. A co na to, Robert?

6.21 se Víťáci vypravíme na mandalinku, ne na bramborovou, to je mandelinka, ale mandalinka je unikátní závodní hybrid na ostrově Lombok, který funguje i jako veřejná komunikace, když tam nejsou závody. Jinak se tam teď o víkendu jede velká cena Indonésie silničních motorek. Salačova třída Moto2 má za sebou první trénink a Filip v něm měl 10. nejlepší čas. Po 8. bude trénink druhý a po 9. se tady na bítu zastaví host. Tím bude v dnešním pořadu rockerova rána Honza Křížek. Ten má na kontě novou desku, která se jmenuje Všechno, co mám rád, takže nám poví, co má všecko rád a jak se moc těší na 3. listopad, kdy tuhletu svoji novinku bude křtít. Rockerovo ráno, Vejvoďák a Honza Křížek na bítu po 9. hodině.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: 4 minuty před 6:30 a společnou kávou býťáků mám dobrou zprávu z dálnice z Brna na Prahu. U Šmejkalky už byla nabouraná dodávka odtažena z 25. kilometru a kolona se dává do pohybu, už je z 32. kilometru. Opatrně potom na Hradecké dálnici směrem na Prahu před sjezdem na Jirny na 8. kilometru. Osobní auto trefilo značku, ale zatím tudy projíždíte jenom se zpomalením. A stále zůstává zavřená v Praze Vídeňská ulice směrem od jižní spojky k Tomajerce, jak tam v tom podjezdu železničního mostu uvízla ta ropná souprava, tak ta byla za pomocí dvou tanků již sice vyproštěná, ale pořád to tam uklízejí. Tak i s tímto počítejte. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být zpočátku slunečno, během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti, na jihovýchodě až později večer. Večer v severozápadní polovině Čech místy zaprší. Teploty 11 až 15, na jižní Moravě i kolem 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Šéf evropského fotbalu Čeferi nechce pokračovat ve funkci. Slovinský předseda UEFA přijal jednomyslnou výzvu všech 55 členských svazů a příští rok bude kandidovat na znovu zvolení. Volby budou v dubnu. Slovensko po 4 letech obnovuje vojenské kontakty s Ruskem. Do Moskvy už vyslalo 2 své vojáky a na Slovensko má přijít ruský vojenský ataše. Jde o dohodu, kterou premiér Fico slíbil Putinovi. 5 obcí a měst ve Středočeském kraji dostane peníze na provoz a údržbu přívozů přes Vltavu, Labe a Berounku.
2: Přerozdělení téměř 2 miliony korun schválila krajská rada. Lodě slouží sice pro místní obyvatele, ale tento styl veřejné dopravy vyhledávají také turisté, zejména cyklisté. Luboš Dvořák, Povodí Vltavy a Labe.
1: Ostravský pivovar Ostravar příští rok postupně ukončí výrobu a jeho hlavní značky se přesunou do Prahy na Smíchov. O práci přijde 120 lidí. Důvodem je klesající spotřeba piva a rostoucí náklady. A nakonec, na nových britských bankovkách se v příštích letech objeví sovač, melák, papuch, halk či ježek. Zvířata nahradí historické osobnosti, například Winstona Churchilla. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Classic rock.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

BSP na rádiu Beat. Michal Pavlíček má příští sobotu koncert se svým triem na velmi zajímavém místě v Moravském Krasu v jeskyni Výpustek. Kamil Střihavka záhy rozjíždí turné ke 40 letům na scéně a o tu baláže toho potkáte za týden o víkendu v Zábřehu. Na akci, která se jmenuje Jazz in Hall, no a v pátek se bude hrát v komorním prostředí sklepení Zábřežského zámku a sobotní hlavní program, ten rozezní tenisovou halu. Ano, o tenise po ránu na Beatu bude taky řeč, ale teď zavzpomínáme, že je to dneska 680 let od narození Johna Lennona.

Když se jednou John Lennon nemohl dovolat Yoko Ono, tak poté, co z něj vyprchala ta prvotní naštvanost, co jako jeho žena dělá, že na něj nečeká u telefonu, tak sepsal song, ve kterém se zamýšlel nad křehkým stavem jejich manželství a pocity odcizení. A tu písničku jsme na Beatu právě dohráli. Je 9. října, jak jsem říkala, dneska máme vzpomínku na narození Johna Lennona. Možná, že se měla od Beatles pustit Please Mr. Postman, protože dnešek je taky světovým dnem pošty. A protože je 2. říjnový pátek, tak jeden vejce. Všechno nejlepší Štefanům a Sárám k dnešnímu svátku.

0: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210, 32, 33, 34.

Konec střeleckého půstu jedné z největších českých hvězd v NHL. David Pastrňák nikoli jedním, ale hned dvěma góly a taky párem asistencí vedl výhru svého Bostonu nad Utahem. Bruins se konečně podařilo taky prolomit přesilovkový blok. V minulých zápasech nedali gól v početní převaze a dneska využili hned třikrát moment, když jich bylo na ledě víc. Boston porazil Utah 6-1. Koncem první třetiny za stavu 3-0 vyslali mamuti do brány českého gólmana Karla Vejmelku, ale ani ten Pastovu smečku neskrotil. Jinak jednu asistenci si připsal i Pavel Zacha, který tak napočal svůj letošní účet kanadských bodů, což se taky podařilo Adamovi Klapkovi, ale jeho první sezónní gól nic bohužel nezměnil na faktu, že jeho Calgary prohrálo s Colorédem 3-7 a pořád je letos bez bodu. Tak býťáci, od hokeje teď k síraři. Opravdu, když už písničkáře Normana Greenbauna přestala bavit muzika, tak se začal věnovat farmaření a vyrábí kozí sýr.

0: čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7 hodin na dálnici z Brna na Prahu už na mostě na 25. kilometru nabouraná dodávka nepřekáží, ale stále se ještě před tou bouračkou a před tím omezením ušmejkalky kolona úplně nerozpustila. Brzdí se od 35. kilometru po nějaký 30. a pak to zase jede. Na D1 se brzdí i z Vyškova na Brno, ale pozor, nejde o klasickou ranní špičku před Rohlenkou, ale na 204. kilometru se po nehodě 3 aut jezdí jenom jedním pruhem. Kolona je teď od připojení od Slavkova, tedy od 210. kilometru. A pořád je ještě zavřená Vídeňská ulice v Praze z jižní spojky na Tomajerku. Jak tam pod tím železničním podjezdem vyprošťovali ten nadměrný náklad. No, tak býťáci, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní

0: Pojištění od vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Rádio B. Počasí.
3: Dnes nejprve slunce, během dne od severozápadu přibývání mraku, na jihovýchodě až večer. V tu dobu v Čechách od severozápadu místy zaprší. Teploty 11 až 15, na jižní Moravě 18 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Hokejisté Plzně porazili v předehrávce 9. kola extraligy České Budějovice 4-1 a posunuli se na 4. místo tabulky. Brněnská Kometa zvítězila na ledě Sparty 4-3 v prodloužení. Pražané prohráli už 4 z posledních 5 zápasů. Fotbalová šance liga se po reprezentační přestávce zítra vrátí 10. kolem, které navazuje na dnešní předehrávku Zlína se Slaví. Více Petr Plintovič.
4: Hradec Králové hostí Artis Brno, Plzeň Mladou Boleslav a Zbrojovka Brno Jablonec. Bohemka pak ve vršovickém Dělíčku přivítá Ostravský Baník. V neděli hraje Liberec se Slováckem, Teplice s Olomoucí a Spartu budou chtít v Praze na Letné zaskočit hostující Pardubice. 10. kolo v neděli nabídne i hokejová Tipsport Extraliga. Ve Formuli 1 se italský jezdec Kimi Antonelli pokusí ve víkendové velké ceně Singapuru ještě více přiblížit k zisku premiérového mistrovského titulu. Na okruhu Marina Bay se v sobotu pojede samostatně bodovaný sprint. Hlavní závod je na programu tradičně v neděli.
3: Dnes ve 14 hodin začínají komunální volby a první kolo senátních voleb, které potrvají do zítřejších 2 odpoledne. Přesněji řečeno, dnes budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin a zítra od 8 ráno do 14. Potřebujeme občanku, a to i v elektronické podobě nebo cestovní pas. Hasiči v noci uvolnili kamion s vrtnou soupravou, který uvázel pod železničním mostem v Pražské Krči. Po celodenním úsilí použili 2 vyprošťovací tanky a těžkou techniku, na místě se ale stále ještě pracuje, hodina ukončení zásahu se různí, od těchto chvil až do dnešních 10 hodin. A nakonec vědci popsali nový druh tučňáka, který žije na Kerguelenových ostrovech téměř 3200 kilometrů od nejbližší trvale obydlené pevniny. Dosud se myslelo, že tučňák oslí je jediným široce rozšířeným druhem, nový výzkum ale ukázal, že jde o 4 samostatné druhy. To byly zprávy a druhé dějství pátečního ranního vysílání Otevřeme s Van Halen.
2: Classic rock.

0: Sami Hagar se ptal, proč to nemůže být láska. Vaše otázka je, proč už nehraju Stoupá dým od Jana Spáleného. To je totiž písnička, na kterou se tady čeká celý tento týden. No a kdo se pak během ní dovolá, jako včera Burák s Vlašimi, tak ten bude potěšen novou udírnou.
1: No, tady Burák.
2: Nazdar Buráku.
1: Slyším, že stoupá dým.
2: Já slyším, že ty už na ty udíš, ne?
1: No, tady trošku konzumuju, no.
2: Sušenky. Tak uzený sušenky jsem ještě neměl, ale
1: no.
2: Ano, slyší správně, že stoupá dým, je to tak?
1: No,
2: je to tak?
1: Ne, fakt jo.
2: No, jejda, mané. To, a dokonce to je ta lehčí část. Ta těžší část byla dovolat se sem ke mně a no to se ti taky povedlo. I se sušenkou v ústech.
1: Po mnoho
2: dnů a nocí.
1: A dneska se mi to podařilo, to super.
2: No, tak jo, Kaiserova třicítka je tvoje, to znamená, že ti doputuje až domů, ty si ji vybalíš pěkně lesklou, nerezovou a můžeš si do ní nacpat, co chceš, třeba i ty sušenky, i když držel bych se radši masa, sýrů, ryb a podobných dalších věcí.
1: No, tak buček je top.
0: No, tak vidíš to. Až 15 kilo bůčku můžeš tedy narvat do své nové udírny, o kterou se ale bude soutěžit dneska. Ano, ty Kaiserovy přenosné, šikovné, skládací a pak rozkládací udírny, ty už jsme rozdali. A dneska v rámci posledního kola naší soutěže je tady nachystána velká elektrická stovka. Podrobnosti o ní najdete, stejně jako o soutěži, na našem webu na stránce radiobeat.cz.

0: Tak víťáci, zítra v Brně bohužel Kabáti koncertovat nebudou. Kapelu skolila chřipka. Víte, kde v Brně je první elektrárna, která byla vystavěna v roce 1882 pro potřeby elektrifikace Mahenova divadla? Tak je to v Zábrdovicích na ulici Vlhká. A v tomto místě je teď zastaven provoz po nehodě nákladního a osobního auta. Tak začala jsem tak hezky, romanticky první brněnskou elektrárnou a končím u bouračky. Ale jenom jsem vám to chtěla říct, abyste studi cestou do práce neuvízli. Ve studiu Beatu se mnou Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Český bowler Lukáš Jelínek získal na mistrovství Evropy šampionů v turecké Ankaře bronz. 17-letý Adam Haxa pak vyhrál turnaj PBA Star Bowl Open ve Francii. Stal se tak prvním českým hráčem, který zvítězil v soutěži pořádané v rámci Professional Bowlers Association. Florbalisté Mladé Boleslavy prodloužili vítěznou sérii v nejvyšší soutěži už na 69 zápasů. Úřadující mistři v dohrávce čtvrtého kola porazili Vítkovice 5-4 v prodloužení. Mistrovství světa v automobilových soutěžích bude mít příští rok 15 závodů. Po delší době se vracejí Británie a USA, naopak v kalendáři znovu chybí středoevropská rally s etapami v Česku. Poslouchali jste menšinové sporty, další přijdou na řadu za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

vím, že kapela Precedence bude hrát 27. tento měsíc v pražské Malostranské besedě a v říjnu ještě budete mít v Bounty Rock Café 30.10. A teď už tady mám pozvánky, které dorazily od vás, takže dneska na hlavním sále Panského domu v Chocni koncertuje kapela Progress 2, napsala Míša. Jarda ten píše, ahoj býťáci, zveme všechny dneska večer do klubu Rokle v Českých Budějovicích na akci Utrhni se z řetězu. Hrají Poppy Seed Grinder, Pureland Sperm Canal a taky Get Splash a Flaška Vysočiny. Začátek je v 19 hodin, tak prý nemáte sedět doma. Tak já už 19 hodin možná budu doma, Jardo, ležet. A Lenka ta zdraví všechny býťáky a zve nás zítra do olomouckého klubu Variace, kde od 20 hodin vystoupí kapela Punkce a pozitivně negativní. Teď jedna pozitivně pozitivní a parádní k tomu.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Je přesně 7:30 a pozor na Slánské dálnici směrem na Prahu. Na 9. kilometru začíná kolona, protože na 7. se v levém pruhu řeší srážka 4 aut. Na D1 z Vyškova na Brno za Rehlolinkou na 204. kilometru se srazila 3 auta. Už tam se ta nehoda vyšetřuje při krajnici, takže volné 2 pruhy s tím, že kolona v tuto chvíli od 213. kilometru. A po nehodách zůstává zavřená v Brně Zábrdovicích Vlhká ulice a v Praze Vídeňská. Ano, stále ten podjezd železnice směrem od jižní spojky na Kunratice. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes nejprve slunce, během dne od severozápadu přibývání mraku, na jihovýchodě až večer. V tu dobu v Čechách od severozápadu místy zaprší. Teploty 11 až 15, na jižní Moravě 18 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalová Mladá Boleslav si pojistila kapitána Martina Králika. 31-letý slovenský obránce podepsal s aktuálně třetím týmem ligy dlouhodobou smlouvu. Králik působí v Boleslavi od roku 2024. K volbám můžeme poprvé vyrazit jen s občankou v mobilu, stačí aplikace e-doklady. Předvolební místnosti ale aktualizujte a aspoň jednou otevřete s připojením k internetu, aby byl digitální doklad aktuální. Ředitel Krkonošského národního parku Petr Moravec založil novou asociaci národních parků ČR, aniž o tom informoval šéfy ostatních tří parků. Spolek má každopádně sídlo na adrese správy Krnap. Tržní hodnota pozemků, které spravuje pražská developerská společnost, dosahuje asi 16 miliard korun.
2: Celkem zahrnuje 24 lokalit, nejvýznamnější z nich je oblast Nových Dvorů. Právě tam pražská organizace nyní plánuje postavit zhruba tisícovku městských bytů. Připomeňme, že vedení metropole plánovalo do roku 2035 postavit 6 tisíc bytů. Hotový není zatím žádný. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec nejvýkonnější Mac Studio s čipem M5 Ultra jde do prodeje a v testu Blenderu se přiblížil výkonu nejvýkonnější grafické karty Nvidia. Testovaná konfigurace ale stojí téměř 194 tisíc korun. To byly krátké zprávy.
0: Radio B. Classic Rock.

Na Znojemsku spokojenost, tak zdravím ještě jednou Martina, se kterým jsem si před chviličkou parádně popovídala o muzice. Taky jsem dostala velmi důležitou informaci od kapely Visací zámek s tím, že jejich velká Lucerna, která bude za měsíc a tak byla za 3 týdny absolutně vyprodána 1. prosince, si užijeme společně tedy s Visacím zámkem v Lucerně i kapelu Vítkovo kvarteto. A bylo to tak loni, kdy si fanoušci Visacího zámku stěžovali, že malá Lucerna je prostě malá, že to chce velkou Lucernu, dobře. No a tak, protože se takhle dobře vyprodala, tak příští rok v prosinci si užijeme Visací zámek v O2 Univerzu. Tak to jenom, abyste věděli, co nás čeká, co nás nemine. V roce 2027 taky přijedou do Prahy konečně bratři Kiskovi, kapela Greta Van Fleet. Ten koncert bude 22. 5. v O2 aréně a dneska v 10 začíná předprodej.

Tihleti bratři Kiskovi, tedy kapela Greta Van Fleet, konečně na jaře přijede do Prahy. V Pekingu teď česká tenistka Kateřina Siňáková spolu s domácí, tedy čínskou parťačkou Shuai Chang útočí na 12. společnou výhru v řadě. O semifinále hrají proti australsko-francouzské velmi zkušené dvojici Hunterová Mladenovičová a první set vyhráli 6-2. Dvě písničky si ještě do 8. budeme hrát na beatu, budeme vzpomínat na Ozzyho Osbourna, ale nejprve Lešek Semelka s Blue Effectem.

0: diváci na čtyřech kolech.
1: Je přesně 8 hodin a mimo jízdní pruhy se už řeší nehody jak na 7. kilometru Slánské dálnice na Prahu, tak na D1 z Vyškova na Brno za Rohlenkou na 204. kilometru. Tady je klasicky kolona v ranní špičce od 212. V Brně na Opuštěné někdo s nákladňákem naboural do mostního pilíře v podjezdu železnice. Tak to známe i z Prahy, kde už toho nešťastníka vyprostili dva tanky, ale vítězná je stále směrem od jižní spojky na Tomajerku v tomto místě zavřená. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Studio Beat. Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Během dneška má od severozápadu přibývat oblačnost, na jihovýchodě až večer. V tu dobu v Čechách od severozápadu místy zaprší. Teploty 11 až 15, na jižní Moravě 18 stupňů. Stejné budou i během zítřka, kdy má být většinou zataženo s občasným deštěm. Během odpoledne a večera bude od severozápadu mraku i srážek ubývat.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Hokejový útočník David Pastrňák dnes zazářil v NHL 2 góly a 2 asistencemi při výhře Bostonu 6-1 nad Utahem. Nečas při vítězství Koloráda 7-3 v Calgary nebodoval, za domácí skoroval Adam Klapka. V utkání Buffalo proti Dallasu jsme mohli vidět 2 české útočníky.
4: V dresu Dallasu Radka Faxu a na druhé straně Jiřího Kulicha, který zápas začínal v prvním útoku. 4 body se v zápase blízkl finský útočník Mikko Rantanen, který vstřelil 1 gól a na 3 přihrál, a Jake Ettinger, brankář Dallasu, udržel čisté konto ve druhém zápase v řadě.
5: Český hokejový útočník Tomáš Hertl se po 4bodovém představení na ledě Seattlu v dalším zápase Vegas Golden Knights neprosadil. Mrzet ho to ale nemuselo, protože zlatí rytíři i přesto, že s Torontem prohrávali už 0-3, předvedli parádní obrat a nakonec slaví výhru po samostatných nájezdech 4-3. O vítěznou trefu se postaral americký útočník Trevor Connelly.
3: Zápasy NHL s českým komentářem vysílají na Prima Plus, respektive Prima Sport. V Česku zatím nehrozí nedostatek pitné vody, přestože některé vodní nádrže a řeky jsou téměř vyschlé. Nádrž Želivka, která zásobuje i Prahu, je aktuálně naplněná z 80%. K návratu do normálu bychom podle odborníků potřebovali 2 až 4 měsíce deště. Americký prezident Trump nakoupil dluhopisy vesmírné společnosti SpaceX 2 dny předtím, než podepsal dokument přinášející firmě výhody. Konkrétně šlo o podporu komerční vesmírné dopravy. A nakonec Seznam rozšířil své mobilní aplikace o kalendář, který doplňuje e-mail. Aplikace zdarma pro Android a iOS nabízí přehled schůzek, upozornění a denní, týdenní, měsíční i roční pohled. Přihlásíme se stejnými údaji jako do e-mailu na seznam.cz. Po zprávách už jen řeknu, že je tu pátek 9. října 2026 a dáme si Bon Jovi.

Teď jsme na beatu měli i Tyko Toréze, bubeník kapely Bon Jovi měl předevčírem narozeniny, v pondělí měl polokulaté 75. Bob Geldof, a tak si ho hned pustíme s kapelou Boomtown Rats a jejich největší hit I Don't Like Mondays. No tak ještě, že je pátek a že dneska se dá třeba v Liberci jít na společný koncert Arakainů a Dilimitry, zítra je máte v Pardubicích, dneska v Jablonci nad Nisou hrají Krausberry ve klubu Stage. No a tři sestry, ty dneska mají společný koncert s Degrací v ostravském baráku, no a zítra budou hrát společně s kapelou Vasilův Rubáš v Boskově u Semil.

0: No ještě, že je dneska pátek, konkrétně 9. října, to je den narození Johna Lennona a na to hned zavzpomínáme s kapelou Beatles. Ale první ještě sportovní informace na Beatu, tak já začnu tím, že Kateřina Siňaková s Čiankou Čengovou právě v Pekingu slaví postup do nejlepší čtyřky turnaje. Nasazené Hantrová s Mladenovičovou je moc dlouho v práci nezdrželi. Ten zápas byl 2x6-2.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Basketbalisté Hapoelu Tel Aviv s českým rozehrávačem Tomášem Satoranským prohráli v Evropské lize ve Valencii 82-93. Satoranský zaznamenal 9 asistencí, 4 body a 4 doskoky. Zítra vyvrcholí seriál mezinárodního mistrovství Česka ve flat tracku. Na pražské Markétě se utkají nejlepší čeští jezdci o poslední body sezony. Před námi je víkend Velké Pardubické.
3: V neděli se na start 136. ročníku postaví 10 účastníků, které při slavnostním defilé přivede před plné ochozy vítěz z roku 2022, mistr Spex. Nedělní program na pardubickém závodišti odstartuje první ze 7 dostihů v 11 hodin. Samotná velká je na pořadu v 15:30. Pro rádio Beat Karel Machek, Pardubický kurýr.

Je 9. října 2026, dneska je to 86 let, co se narodil John Lennon. Na beatu jsme na něj vzpomínali písničkou Birthday. A vy nezapomeňte, že jakmile začne z našeho vysílání stoupat dým, že si máte zavolat o velkou Kaiserovu stovku. I dneska na beatu hrajeme o udírnu.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Už za minutu bude 8:30 a na D1 se válí auto na boku. Jde o problém směrem z Prahy na Brno za 9 kříži. Kolona je ze 169. kilometru, ta nehoda je na 171. a vypadá to, že je tam volný jenom odstavný pruh. Před Brnem je na D1 i nehoda od Vyškova na 204. kilometru. Řeší se mimo jízdní pruhy, ale je předtím kolona od Slavkova od 211. kilometru a ztratíte tam asi 20 minut. A pak přímo v Brně je po nehodě na opuštěné ulici u železničního podjezdu kolona jak od Dornichu, tak na ulici Poříčí od Vídeňské. Jo a v Praze Vídeňská, ta už je zase směrem na Thomayerku průjezdná. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být zpočátku slunečno, během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti, na jihovýchodě až později večer. Večer v severozápadní polovině Čech místy zaprší. Teploty 11 až 15, na jižní Moravě i kolem 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Šéf evropského fotbalu Čeferi nechce pokračovat ve funkci. Slovinský předseda UEFA přijal jednomyslnou výzvu všech 55 členských svazů a příští rok bude kandidovat na znovu zvolení. Volby budou v dubnu. Slovensko po 4 letech obnovuje vojenské kontakty s Ruskem. Do Moskvy už vyslalo 2 své vojáky a na Slovensko má přijít ruský vojenský ataše. Jde o dohodu, kterou premiér Fico slíbil Putinovi. 5 obcí a měst ve Středočeském kraji dostane peníze na provoz a údržbu přívozů přes Vltavu, Labe a Berounku.
2: Přerozdělení téměř 2 miliony korun schválila krajská rada. Lodě slouží sice pro místní obyvatele, ale tento styl veřejné dopravy vyhledávají také turisté, zejména cyklisté. Luboš Dvořák, Povodí Vltavy a Labe.
1: Ostravský pivovar Ostravar příští rok postupně ukončí výrobu a jeho hlavní značky se přesunou do Prahy na Smíchov. O práci přijde 120 lidí. Důvodem je klesající spotřeba piva a rostoucí náklady. A nakonec, na nových britských bankovkách se v příštích letech objeví sovač, melák, papuchalk či ježek. Zvířata nahradí historické osobnosti, například Winstona Churchilla. Poslouchali jste krátké zprávy na Beat.
0: Classic.

Don't stop me now. Johna Entwistla v jeho divoké jízdě zastavil infarkt ve spánku, který po požití nějakého toho povzbuzovadla prodělal v hotelu v Las Vegas těsně před comebackovým turné kapely The Who v roce 2002. Dneska je to 82 let, co se basák, kterému se přezdívalo The Ox, protože to, co on by vydržel, to by vydržel jenom vůl, tak je to 82 let, co se narodil. Dokonce prý v lumpárnách a v pařbách byl větší držák než poděz bubeník Keith Moon. Další přezdívka Johna Entwistla byla Thunder Fingers, tedy hromové prsty. On totiž na basu hrál s neuvěřitelnou rychlostí a silou a ty prsty na ty struny dávkoval asi jako když datluješ do starého mechanického psacího stroje. A to byl pozůstatek jeho hraní na trubku, které se věnoval dřív než base. A jako vzpomínku na něj pustím kus kvadrofonie, skladbu Real Me, kterou John nahrál na první dobrou. A když skončil, tak chtěl si to střihnout jako ještě jednou, prý líp, a ostatní ho přesvědčili, že líp už to fakt nejde.

Je 9. října 2026, na beatu jsme právě zavzpomínali na 82 let od narození basáka The Who, Johna Entwistla. Dneska je taky Světový den pošty a tak si dáme o tu Petřinu a čas neodeslaných dopisů. A pak sem na pochodu je Honza Křížek. Tak on studoval na vojenské konzervatoři, pochodovat určitě ještě umí. A jak zní jeho nová deska, o tom si bude nejenom povídat s Vejvoďákem, ale určitě i vzoreček pustí po 9. hodině v pořadu Rockerova rána na beatu.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 9 a jestli jste teď v osobáku na dálnici z Prahy na Brno za Velkou Bíteší, tak zvažujte D1 opustit u 9 křížů na 168. kilometru. Tam už je kolona k nehodě, která se stala na 171. Vyvrátila se tam dodávka převážející auta. Leží přes 2 pruhy na boku a provoz je tam veden jenom odstavným pruhem. Tak to zkuste přes Domašov po 602 a po 2 a na dálnici se dostanete u Ostrovačic. A nebojte, dostaneme se i k té finální udírně Kaiserově 100. Ale v další hodině to nebude, to si v klidu užijte rockerovo ráno s Vejvoďákem a s Honzou Křížkem. Takže hezký pátek a taky víkend.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Co ti to přišlo? Ty kráso, nová přímočarka od Festoolu. Ukáž!
5: Jo, akumulátorová. A konstrukce je úplně jinde. Má obrovskou sílu a hloubku řezu 120 mm.
4: Počkej, a co ten druhý kufr? Akušroubová k TXS 18.
5: Festool má bonusové týdny. Koupíš tuhle pilu a ten protišroubovák máš k ní úplně zadarmo.
4: Tak to je solidní úlovek. Kde si to objednal?
5: Využijte bonusové týdny od 5. října do 11. prosince. Nakupujte u našich autorizovaných prodejců.
4: Festu. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
0: Radio Beat. Počasí.
6: Během dneška má od severozápadu přibývat oblačnost, na jihovýchodě až večer. V tu dobu v Čechách od severozápadu místy zaprší. Teploty 11 až 15, na jižní Moravě 18 stupňů. Stejné budou i během zítřka, kdy má být většinou zataženo s občasným deštěm. Během odpoledne a večera bude od severozápadu mraku i srážek ubývat.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Tenistka Kateřina Siňaková s Číňankou Changovou postoupili do semifinále 4 hry na turnaji WTA v Pekingu. Australsko-francouzskou dvojici Hantrová-Mladenovičová porazili 2x6-2. Hokejisté Tábora porazili v dohrávce 10. kola první ligy Chomutov 3-2 v prodloužení. Díky vítězství se posunuli na druhé místo tabulky. Jsou 4 body za vedoucím Vsetínem. Chomutovu patří 11. příčka. Pražská Krč je po vyprošťování kamionu průjezdná. Návěs s vrtnou soupravou, který uvízl pod železničním mostem, se podařilo uvolnit před půlnocí. Prakticky doteď ale probíhaly kontroly vozovky i mostu. Pomohly až 2 vyprošťovací tanky, jeřáb a další těžká technika. Ruský prezident Putin nabídl pomoc při ukončení konfliktu mezi Iránem a Spojenými státy. Řekl to na summitu pojmenovaném Společenství nezávislých států. A nakonec o víkendu se otevírají jeskyně po celé republice.
7: Například na tuto sobotu připravila nejbarevnější jeskyně Balcarka v Moravském Krasu pro děti od 5 let i jejich rodiče školu malých jeskyňářů. V Čechách lze dále navštívit boskovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší, koněpruské jeskyně v Českém Krasu na Berounsku a pozoruhodně zbarvené chýnovské jeskyně na Táborsku. V Olomouckém kraji zvou zájemce Javoříčské jeskyně s pestrou výzdobou, Mladečské jeskyně u Litovle s dochovaným osídlením kromaňonským člověkem a na Přerovsku hydrotermální z Bršovské aragonitové jeskyně. Na Jesenicku potom jeskyně na Špičáku a jeskyně na Pomezí. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
6: To byly zprávy, po kterých přichází Vejvoďák a host.
8: Jakou ránu má po ránu multiinstrumentalista a zpěvák Honza Křížek?
9: Rockerová rána.

0: No, takhle, kdybych vám řekl, čím vlastně Honza komentoval konec téhle skladby, své vlastní skladby Raidit od skupiny Volčok Eyes, tak to by bylo asi to poslední, co bychom tady bývali do éteru řekli.
1: Tak se Honzo, můžeme zrovna rozloučit, mějte se, ano, těšilo mě, bylo to super,
0: ale
1: čau.
0: Naštěstí to nebylo slyšet, takže budeme si dávat na to pozor. Honzo, krásné dobré ráno, vítej ve studiu Rádia Beat.
1: Čau Péťo, čau všichni.
0: Já jsem se na tebe těšil, protože s tebou je to vždycky takový, jako já nemám připravenou jedinou otázku, takže možná snad na úvod, kolik je hodin, jo, nebo co počasí?
1: Nevím. Ne. Každopádně, jestli můžu, tak no, já bych chtěl splnit na začátek jednu povinnost. Posluchače, posluchačky jsem už pozdravil a teď. Já jsem včera hrál, prosím tě, vzpomínky na Radima Hladíka Blue Effect akusticky v Uherském Hradišti.
0: Ano.
1: V refektáři františkánského kláštera.
0: To zní krásně.
1: No, úžasné místo a já bych chtěl moc pozdravit všechny do Uherského Hradišťa, konkrétně Honzu Gajdušíka, Svatý Pluk, Boba a všechny, kteří se tam o mě krásně postarali.
0: Ano, a to znamená, že ty jsi přijel na dnešní vysílání do Rádia Beat, na to živé vysílání z Uherského Hradiště.
1: To
0: tak? Takže můžeme to vyskloňovat tak, jako to skloňuje Jožka Černý.
1: Ano.
0: Jo, když jsem šel z Hradišťa.
1: Já jsem přijel z Hradišťa. A ono bylo uherský, je mě nakrájený.
0: Ale a cesta asi dobrá, ne?
1: Cesta perfektní, když jsem zakufroval o půl jedný ráno v Mohelnici.
0: Mohelnice, ano. Jasně.
1: Protože tam je rozjebaný, jako všude je rozjebaný sjezd a tohle nájezd, tak najednou stojím uprostřed sídliště a říkám...
0: Uherského Hradišťa.
1: Mohelnice a říkám, tak to si ze mě děláš kozí. Jo. No, ale nakonec já jsem jel ještě domů do Nymburka, tam jsem se asi 2-3-4 hodinky prospinkal, ráno jsem políbal rodinu a teď jsem zácpami projel až
0: výborně, a málem si to nestihl, ale to vlastně je lichá informace, protože to nikoho nezajímá, protože byl si tady nakonec včas.
1: Přesně tak.
0: Dokonce i kávu. Mimochodem, kdybyste někdy chtěli Honzovi Křížkovi uvařit kafe, tak zapomeňte na dědu Komárka z filmu Na samotě u lesa, kdy vlastně on topil skoro takového 3/4-litrového porculánového hrnce, dá se říct. Honzík si nechal udělat, no to bylo spíš poloviční ristretto.
1: No já to srkám nosem, takže abych se trošku našvih, takže já si dávám malý ristretto do pravý, malý ristretto do levé dírky a už jsem tady rychlej.
0: Kamaráde, asociace, že to srkáš nosem, je pro mě na husí kůži, protože mě čeká za 14 dnů toho 26. října. To je ten týden, kdy je vlastně ve středu volno, 28. Tak já si jdu nechat dát sondu do krku, kdy ti vlastně krznos protáhnou takovou hadičku plastovou a dají ti krznos do krku a 24 hodin tě to snímá, co se ti děje tady jako. Naštěstí vidí, že já jsem Zagor Škudla, jsem takový jako trošku jako šnitlík.
1: Zagorka jako Škudla, já nezbývá, než přát ti všechno krásný a ti všechno sakra v pohodě.
0: Ty jsi hodnej, ale tak dík, no, že jsi přišel. A
1: mějte se a zase někdy naschledanou.
0: Tak a teď vlastně já jsem teda vyčerpal všechny otázky, jo. Zeptal jsem se, kolik je hodin, jaký bylo počasí a jaká byla cesta, což je moderátorský, to je grál, jo, takhle máš začínat správný rozhovor.
1: Určitě.
0: A ty máš ještě ke všemu navíc novou desku a my si titulní skladbu ještě vůbec předtím, než začneme o té desce mluvit. Mimochodem obal, to jsi mě dostal. Jako.
1: Jo, máš rád
0: já to takhle ukážu.
1: Slonovinovou ebonitovou.
0: Já to ukážu na kameru, takhle, že rozhovor zaznamenáváme, samozřejmě kamery, tady je kamera a tam je taky vlevo. Jo?
1: Aha.
0: Takhle to ukážu, to je prostě nádherný obal, jako barva, super. Vypadá to strašně luxusně.
1: Víš, a přitom taková blbost.
0: Ta deska se jmenuje Všechno, co mám rád a my si titulní skladbu z této desky zahrajeme právě teď a až dohraje, tak nám Honza k tomu řekne, proč a jaký skládal. A nebo taky ne.
1: A nebo taky jo.

0: Co takový multiinstrumentalista a zpěvák Honza Křížek?
1: Co ti je do toho?
0: Rockerova rána na beatu.
2: Jasně, jako proč se ptáš, co takový Honza Křížek?
1: Co tě to zajímá?
2: Přesně. Jako? No takhle, bylo řečeno, že Honza Křížek je multiinstrumentalista, no. Ale je taky multizměňovatel a multi na poslední chvíli ovlivňovatel, když se tak řekne jako správně česky, protože my jsme teď slyšeli skladbu, která se jmenuje Všechno, co mám rád. Je to titulní skladba z nové desky Honzy Křížka, která vyšla teď 2. října.
1: Je to tak, milý Matej.
2: Takže úplně horká, ta je úplně nová.
1: Všechno, co mám drát.
2: Všechno, co mám rád a drát, přesně, ale to se tak vůbec ani nemělo jmenovat ta deska, protože, nebo klidně řekni si to si, pro mě je to jako, já když jsem čet to, co jsi mi poslal, tak jsem si říkal, no pozor, ale to je,
1: co?
2: To je člověk, panečku.
1: Ten mění názory.
2: Jo. Řekni, jak to vlastně bylo s tou deskou? Co jsi musel udělat na konci?
1: Kdo nemění názor, je pěkný blbec. No hele, podívej se, stalo se tohleto. Já jsem začínal dělat tu desku někdy v prosinci, v lednu a byl jsem jako poměrně jako naštvaný, protože jsem věděl, kolik mě čeká práce, tak jsem si říkal, ta deska se bude na Mosty spálím. Ne, kecám, napsal jsem písničku Mosty spálím a ta mě přišla taková jako zásadní pro mě v tu chvíli a zlomová, že jsem si říkal, to je vlastně jako docela dobrý titul, prostě jako nepárat se, já to tak mám v životě, být svobodnej, nepárat se s tím a s někým, kdo, nebo s něčím, kdo tě prostě třeba jako nebaví dlouhodobě, kdo, s kým si třeba dlouhodobě jako nerozumíš, nebo s čím nejsi spokojený, tak to prostě odříznu. Jak jsem si říkal, Mosty spálím, to je pěkný titul. A pak na konci alba, kdy jsem jako vyhodil 2 písničky, už bylo album skoro vlastně hotový.
2: Půl kapely a 2 písničky.
1: Vyhodil jsem půl kapely a 2 písničky a už to vlastně celý bylo hotový, měl jsem hotovou i grafiku, tak jsem si to najednou jako poslech to album a říkám, sakra, tady jsou 2 pecky, které se tam jako moc nehodějí. Takže jsem jako rozboural ten koncept, vyhodil jsem 2 písničky a napsal jsem 2 nový. A jedna z nich byla právě to, co jsme slyšeli, Všechno, co mám rád, a druhá z nich byla písnička Kříž. A vlastně to jsou pro mě 2 takový absolutně jakoby zásadní skladby z toho alba. No a když už jsem napsal tu pecku Všechno, co mám rád, tak jsem si říkal, hele, já to pojmenuju takhle to album, protože je to pozitivní název a protože si myslím, že to víc a líp vystihuje můj současný stav.
2: A já si myslím, že jsi udělal dobře, protože název desky Mosty spálím s ohledem na to, že vlastně si 13 let strávil s Radimem Hladíkem a v kapele vlastně a v Blue Effectu, tak by to klidně mohlo vyznít a všechno špatně.
1: No to by byla škoda.
2: Že by to tak jako mohlo vyznít.
1: Hele, to by byla škoda, já si myslím naopak, všechno, co mám rád.
2: Všechno, jasně.
1: Však já jsem šel z toho Uherského Hradiště.
2: Přesně, Smrádek, ale teplíčko. Jo.
1: No, přivez jsem si Slivovicu.
2: No, tak
1: toulavýho Mourka.
2: No, jsem si Slivovici nepřivez, teda, co tak ti koukám po kapsách.
1: Nepřivez, já ty flašky mám doma, jako ten doktorek otevřel tu skříň a říkal, to jsou ty žlučový kameny.
2: Ano.
1: Jo, já to jako nepiju, ale rád se na to koukám a vzpomínám, když jsem to pil.
2: Ty jsi neřekala ještě to B, jak dlouho, nebo jaký proběh časový interval mezi tím, kdy už si tu desku měl hotovou, dokonce i grafiku, a tím okamžikem, kdy jsi si řekl, hele, tyhle ty 2 pecky já vyndám a udělám to znova a vlastně si to i celý přejmenoval. Bylo to den, 2, anebo jak jsem tady před chvíličkou předváděl, už si volal do Loděnic, jo, jel jsi tam na kole, říkal, všechno stopte, zastavte.
1: Loděnice, nic, netiskně to. Bylo to tak, že já jsem tu desku začal dělat někdy, dejme tomu, na začátku roku, v březnu už jsem měl napsáno, byl jsem docela rychlej, v dubnu jsem měl jakoby vlastně nahráno a v květnu zamícháno a říkal jsem si, tak už mám hotovo a do září prostě pohoda. A najednou tohle se stalo někdy, člověče, no v létě, fakt někdy třeba jako v červnu nebo možná v červenci.
2: Hezky.
1: Takže jsem to hodně rychle jako změnil a já buď to tvořím a nebo netvořím, takzvaně.
2: A to jsou takové 2 polohy.
1: Jo, většinou spíš netvořím a koukám se na Netflixu na seriály s drogovou tematikou, který mě moc baví.
2: Ano.
1: Ale pak najednou jsem si po 2 letech řekl, hele, sakra, už jako toho bylo dost, toho netvoření, tak jsem začal tvořit a já pak jedu třeba pecku 2 denně, prostě to ze sebe sypu, mám otevřený radar prostě a chytám signály a jedu, jako jo, a se s tím moc nepářu.
2: Takže čeština nabízí pro tento vlastně úkon, ty jsi se z netvoření znetvořil.
1: Z netvora jsem se stal tvorem.
2: Aby si vytvořil to, co jsi stvořil.
1: Je to tak tohle?
2: Ale teď si vem, kdyby jsme měli vadu řeči a neměli řil, tak si moc nepokecáme, jako v ty poslední
1: věty. Tohle bylo na cenu zlatýho debila, podle mě.
2: No, další pecka, track číslo 7 z nové desky, Čas nejde vrátit. To je taky jako takový hluboký. Ano, že jo. Fakt čas nejde vrátit. Jo, do budoucnosti se dá lítat, to je dvověřený, to, je jo, jako, jo, to, jo. To se umí. Musíme být trošku rychlejší, potřebujeme k tomu nějakou rychlost blížící se rychlosti jako světla.
1: Rychlejší.
2: Ale dá se to. Kvantová fyzika, mechanika, ta to dovoluje. Jo.
1: Já jsem si do jisté doby, než jsem pojal ženu a děti a zasadil dům a postavil strom, ano. Tak jsem vlastně si myslel, že jsem nesmrtelný. A od té doby, co mám tu rodinu, tak najednou si uvědomuju, že ta časová úsečka prostě není nekonečná života. A tak tvořím takovýhle pecky, jako třeba čas nejde vrátit. No, jako, co?
2: No, myslím si, že nenastane lepší okamžik v tomhle rozhovoru, než právě teď, kdy si my tu pecku jako pustíme.
1: Come on, opalte si stereo.
2: Čas nejde vrátit. Prostě nejde. To neuděláš.
1: No, nedáš. Hledáš, že si pustíš nějaký starý video, ale...

0: Čas nejde vrátit. Hostem Rockerova rána na rádiu Beat ve studiu je Honza Křížek. Mezi námi je zásadní rozdíl, že já jsem netvor a Honza Křížek je tvor, protože já netvořím a Honza tvoří. Důkazem toho je i jeho nová deska, která se jmenuje Všechno, co mám drát.
1: A to jsem napsal, když jsem prodal kytarovou vysílačku. Všechno, co mám, drát.
0: Ano, a myslím, že inspirací byla skladba Půlnoční závodní dráha, Kámen byl klíč, spojený drát. Což ve slovenštině zní úplně jinak, že jo? Spojený drôt. No, věc, kterou jsme tady teďko probírali, že vlastně ty si tu desku si sám složil, sám si ji produkoval, pro toho, kdo neví, co to znamená, že musel si sáhnout do kapsy pro svoje vlastní peníze a celou si jakoby zaplatit, ve svém vlastním studiu si ji natočil. A dokonce jsem koukal, že ty si využil i rodinu, protože v jedné skladbě, říkám to správně, v jedné, tak zpívala vlastně i tvoje manželka.
1: V pěti.
0: V pěti dokonce.
1: V pěti, no, z tak deseti, pozor, tak to si, na polovině desky.
0: Tak to si jako jí šel hodně naproti teda, paní.
1: No, no určitě, já jsem totiž chtěl mít dlouhodobě jako na té desce ženský vokály, protože se...
0: Já už jsem doma klid.
1: No, ne, ne, to vůbec ne, a to tak to každopádně, ale já jsem jako přemýšlel o tom, koho bych oslovil, protože jsem chtěl mít ženský vokály, říkal jsem si, mohly by to ty holčičí hlasy jako rozsvítit trošku, tu desku, a dlouho jsem přemýšlel, asi 3 minuty, koho bych oslovil, a pak šla kolem moje manažerka Péťa Křížková, a ona zaprvé krásně zpívá. Já jí moc zdravím. Ahoj miláčku, doufám, že posloucháš.
0: Ahoj Paťo.
1: Čau. Krásně zpívá, dobře slyší a cítí muziku, jo. Tak jsem jí říkal, hele, pojď to zkusit. No a ona se trošku tam jako do toho dostala, rozespívala, a já říkám, hele, tak po první pece jdeme dál, a nakonec prostě to skončilo na 5 písničkách. Takže to byla Péťa. Dál tam zpívají kluci, Tonda s Máťou.
0: To jsou synové, ano.
1: To jsou synové, syrový synové, kteří zpívají písnice Jdeme dál, to je taková crossoverová pecka, ten referenc si o to prostě sám řekl. A potom v písničce Kříž zpívají kluci z mý kapely. Ondra Stelík, baskytarista, a Honza Havel Pavlíček, který kromě toho, že v té písničce zpívá, tak do ní nahrál úžasný akordeon. No.
0: Já, tak teď jsem to měl úplně pomotaný. No. Já jsem si doteďka myslel a chtěl jsem se tě i na to zeptat, kde se tví kluci naučili hrát na akordeon, a on to je, jak jsem četl tu tiskovou zprávu, tak se to pomotalo. Jo? No, že kluci zpívají, ale ten akordeon do kříže nenahrál nikdo z tvých synů. Takhle to můžeme.
1: Jako vlastně v té písnice Kříž zpívají kluci z mý kapely. A jeden z nich, což je Honza Havel Pavlíček, tak Havlík hraje skvěle na akordeon totiž. Jo, takže mi ho tam nahrál a je to úplně úžasný. Jsem rád, že vlastně jsem tu desku netvořil zcela sám, ale že ji se mnou spolu stvořili moje rodina a moje kapela. To jsem fakt hrozně moc rád.
0: Tak to je pěkný.
1: No ne, no tak.
0: Když je řeč o kříži, že bychom si zahráli kříž, mně by to přišlo jako rádiově správně, jo, že se bavíme 3 minuty o jedné písničce a na konci toho povídání o ní bychom ji mohli pustit. No. Jo, dává to smysl.
1: Je to podle mě něco takového největšího, co jsem dneska vůbec zažil. Jako.
0: Je to hezké.
1: Je to krásný, teď jsme na ní natočili v Praze klip a brzo bude venku.
0: Videoklip, to já miluju.
1: Já taky, pustíme si ho tady.
0: Ano.

0: Kouránu má po ránu multiinstrumentalista a zpěvák Honza Křížek.
1: Rockerova rána na beatu.

0: zpěvák, kytarista, multiinstrumentalista, je nějaký hudební nástroj, na který by si si netrouf les před lidi?
1: Všechny jako? Ostatní, kromě těch, co si právě vyjmenoval.
0: Ne, tak bicí by si odbubnoval.
1: Dobře, bubny, jo, basa, kytara, klávesy, zpěv a tím končím.
0: Jo.
1: Na trumpetu nedám ani, do trumpety dám, to jo.
0: To jo, ale pozor, já jsem přišel na to, že hrát na trumpetu a vůbec vlastně na potrubíčko, tak tam stačí jenom ten začátek. Jenom to umět vzít.
1: Nasadit.
0: Jenom nasadit, udělat si takový ten ten, jako trošku pomumlat. Teďko malinko na tu trubku tak foukneš, jo, něco. Dva, tři tóny foukneš.
1: Na ságo taky.
0: Jo, aby si jenom na ságo taky dobře.
1: Ty vole, já jsem jednou právě takhle chytil někde v lese na pódium kapele a chytil jsem ságo a jako v backstage jsem si chytil jeden tón a přišel jsem k tomu mikráku a teď jsem nasadil ten jeden tón jako a teďko oni říkají, to prdele, ono mi na to ságo.
0: To je prostě, to je jazzman.
1: To je možný, ty vole, to je skvělý.
0: Ne, někdy stačí umět opravdu jenom dvě, tři vteřiny, jakože umíš, jakože ukážeš, jak
1: hraješ. Takhle já mám postavenou celou kariéru.
0: Jo.
1: No, já jsem se naučil dvě, tři vteřiny a ty hraješ furt dokola.
0: Pozor, ale, a to jsem teda vůbec si tě na to nechtěl ptát, ale teď už vlastně, když na to přišla řeč, ty si tu novou desku, která vyšla teďko 2. října, si nahrál celou sám.
1: Je to tak.
0: Vlastně všechny nástroje a to jsou muzikanti, kteří to takhle dělají, že jo?
1: Vlastně. Jo, všechny desky jsem si natočil sám.
0: To je pěkný.
1: No tak jako já to takhle mám a nerozporuju vůbec žádný styl nahrávání s kapelou, bez kapely, s producentem, bez producenta. Já to celý jako mám na svých bedrech a vím proč a nemá cenu to jako okecávat. Hele, spousta muzikantů takhle prostě dělá, vem si třeba, já nevím, Lennyho Kravice, který má kolem sebe absolutní třeba jako elitu muzikantskou, v kapele má, kapelu má naprosto boží a taky to dělá sám. Jo? Prostě mám k tomu svoje důvody a proto to dělám.
0: No jo, ale ty potom musíš vyžadovat od té kapely, když potom už to hrajete někde živě, aby to zahráli tady tak, jak si to ty představuješ. A nebo necháš toho člověka do toho, jakoby asi, aby si tam něco dal ještě jako, tak jako svýho.
1: Tak jako pokud přinese ten člověk něco svýho, co jako do toho konceptu sedí, tak to máš jako v divadle prostě taky. Člověk tam má nějaký scénář, má tam nějaký slova, ale když přijde s něčím svým, to samozřejmě jako nechávám a pak strhnu peníze akorát.
0: Jo, rozumím. A nebo prostě můžeš tomu člověku říct od srdce kamarádsky, hele, já jsem rád, že si do toho vnes něco svýho,
1: ale to je tak všechno.
0: Se těch mých aranží, jo.
1: tak jako kluci vědí, že já to napíšu tak, aby to dávalo smysl, oni se to potom podle toho jako naučej a rozhodně jako třeba bubeník si do toho dá svoje feelidy, svoje přechody, upraví si to, jakoby, aby se mu to hrálo dobře, ale jakoby tu kostru dodrží stejně tak baskytarista si udělá někde nějaký svůj, ale jinak jako, jak je to napsaný, tak to hrajou kluci.
0: Jaký to je, Honzo? Řekni mi to, když nad tebou nestojí nikdo, kdo ti říká, ne, takhle to nebude, předělej to, ne, takhle si myslím, že by to nemělo být, tady by to mělo být takhle.
1: Myslíš tahle producenta?
0: Producenta,
1: no,
0: přesně.
1: No, já ho mám v sobě, no, já prostě to je na tom fakt strašně, jako si myslím, těžká věc, že ty tu odpovědnost toho producenta musí vzít za sebe a na sebe teda a vlastně chce to nějaký odstup, to znamená od toho, kdy jako tu skladbu složím, nahraju, tak si musím dát nějaký patřičný odstup na to, abych to potom mohl jako
0: tohle zhodnotit. Funguje, jo.
1: Tohle funguje.
0: Jo, že si to poslech, že to napíšeš, uděláš a necháš tomu jak dlouho, týden, dva, měsíc?
1: No, tak v případě té desky to bylo tak, že minimálně třeba ty dva, tři, možná i čtyři měsíce.
0: To jsi říkal, že vlastně v prosinci jsem začal.
1: No, nechal jsem to ležet, ani jsem to moc neposlouchal a pak jsem k tomu přišel. A je teda pravda, že jako takový zrcadlo používám jednak manželku a druhak i kluky v kapele a vlastně i svoji rodinu, mámu s tátou, bráchu, kterým prostě jako pošlu ty demáče a uvidím, co mi jako na to řeknou, jo. A třeba když jsem si úplně nebyl jistý na konci té desky s těma dvouma písničkama, tak jsem je poslal a i třeba mám kamarády, kterým jako blízký, kterým posílám a mám v ně důvěru, kterým posílám tu moji muziku, takže těch lidí kolem mě je třeba jako 10 plácnů, kterým já pošlu tu muziku a čekám na ty odezvy. A když jsem si nebyl jistý, tak jsem jim napsal, hele, tady si nejsem jistý, co si o tom myslíte. Jo, a třeba ze dvou nebo tří písniček přišly shodné odpovědi, tahle jedna je dobrá, ale tyhle dvě jsou tak jakoby ty se mnou nic moc nedělají, tak jsem věděl, že ten můj pocit byl správný.
0: Zase ale na druhou stranu, i kdyby si dostal nějakou kritiku na píseň, která ale tobě fakt je, fakt sedle, tak si ji tam dáš, že?
1: Nechám
0: tam. To je prostě
1: to jako samozřejmě. Hele, já jsem na té desce 10 písniček, já jsem jich napsal tentokrát na tu desku třeba 20 a bylo tam třeba blues, já jsem teďka měl takový hodně období bluesový, kdy jsem poslou poslouchal hlavně Erika Galese a Shepherda, Kenny Wine a já nevím, trošku Bonamassi a tak dále, ale hlavně toho Erika Galese. Hmm. A říkal jsem si, tyjo, já prostě napíšu nějaký blues. A teď jsem napsal blues, měl jsem takový jakoby blues, no. A měl jsem tam i, si myslím, jakoby kamarádovi se něco dělo špatně jako v rodině, tak jsem měl o čem psát. A nakonec jsem si říkal, hele, to blues tam prostě nebude držet pokupě, takže něco jsem vyhodil, něco jsem tam nechal. Hmm. No, takhle. Musíš být přísný sám na sebe. No.
0: Na ty vyhozený písničky ještě jako mě to zajímá, ale teď tady jsem koukal, že jsi vzal skladbu, která je úplně pilotní, první, to znamená, rozbalím to CDčko, dám si to do CD přehrávače.
1: A ozve se tohle.
0: Teď říkám, teď si ale tak uvědomuju, kam já si to dám.
1: Já nemám CDčko taky.
0: I mám, já mám, ale já myslím si, že ho mám jenom, já mám totiž takovou starou věž, 30 letou, nebo věž, komponenty.
1: Jo.
0: V té době to stálo randál. Jako v té době by si koupil tohle, nebo auto. Dneska, když koukáš, kolik to stojí, tak si by to někdo odveze za 13 tisíc.
1: Dneska to stojí za odvoz.
0: Ale teď to, kdybych propojil vzadu kapely, synčata, tak bych to klidně asi jako zapojil, jo? Ale teď mi to tam jenom stojí. Nicméně, rozbalím to CDčko a celý, když si to pustím, tak tohle na mě vybavne. Jako je to první věc. Je to to, co mě má oslovit tak a Honza Křížek má novou desku a ta takhle začíná.
1: No je to tak, je to pozitivní začátek, zpívá tam právě moje ženská a je to o tom, že vlastně jakoby to jsou takový trošku nově otevřený dveře vlastně jako stylově, že jsem chtěl být takový jako... Jako čistě rockovej, prostě Brian Adams, nevím, Gáni, víš, takový model, jako na nic moc si jako nehrát a takových písniček je na té desce víc, třeba ten Kříž, nebo tak, kdy jsem měl čistou radost toho, že dělám takovýho jako Toma Pettyho, prostě. Mě to jako baví.
0: A co je dobrý, že máš to i dobře napsaný ten název, jo? Vem mě s sebou.
1: Za tomu, že má žena to korekturka.
0: Pozor, to se už málo kdy vidí, že dneska napíše někdo ve mně sebou s sebou.
1: Já to měl bez, ale má žena přišla a pak to bylo s...

0: sleduju, jak použiju oslý můstek, mm-hmm. tak dělám v rádiu teprve 30 let, jo, takže to ještě jako neumím úplně, ale tahle skladba se jmenuje Ve mně sebou a ty můžeš říct někoho sebou na svůj koncert, který bude 3. listopadu v Malostranský Besedě.
1: Tak to byl oslův můstek jak blázen.
0: To byl aháček, viď?
1: 3.11. kamarádi, já bych vás chtěl všechny, pokud by vás to zajímalo, pozvat na náš křest alba, který odehráme 3.11. v pražském klubu Malostranská Beseda. Uh-huh. A kde to bez vás nepůjde, kde vás budeme prostě potřebovat.
0: Je tam trošku magie čísel. Deska Honzy Křížka vyšla 2. října. Křest je 3. listopadu a teď tedy se očekává, co se stane 4. prosince.
1: 4. prosince si budeme připomínat nedožitých 80 let Radima Hladíka.
0: Vidíš, jak to funguje.
1: A při této příležitosti bych všechny posluchače rád pozval na turné, který se jmenuje Má hra pod Radimu Hladíkovi, který pojedeme s klukama z Blue Effect, s Vojtou, s Vaškem, plus spousta dalších a dalších alegorických vozů a hostů, který v kapele Blue Effect Tribute fungují. A jinak vás odkážu všechny, víte kam? Na stránku www.radimhladík.cz, kde se dozvíte, že v listopadu vychází knížka, kterou napsal Honza Vedral o Radimu Hladíkovi. Mm. V prosinci jedeme turné a ještě k tomu 17. prosince bude mít premiéru dokument Má hra Radim Hladík, který připravují Radim Hladík mladší a Boris Machytka.
0: Výborně, tak. Světlem do tmy. Ta je taky pěkná.
1: A jinak křtíme album Všechno, co mám rád 3.11. v pražském klubu Malostranská Beseda.

0: Jsme tedy světlem ve tmě, protože jsme šli světlem do tmy, Honza Křížek a jeho muzika. Pravda, tohle není z té nové desky, to je trošku starší, ale přece, nebo a i přesto, to má takový ten, jak řekne slušně, mrt. Šmrnc.
1: Slušně se mrt řekne jeb.
0: Ano, to všechno obsahuje muzika Honzy Křížka. Tak Honzo, děkuju, že jsi dorazil. Pamatujeme si datum 3. listopadu 2026, Malostranská beseda. Vystoupíte z tramvaje, máte klub přímo před sebou, nezaparkujete tam. To je jedině dobře, protože vyjdete nahoru a dáte si hnedka něco dobrého k pití. Doprava vlezete do toho sálu, ten sál má genius loci. Už no, Cimrmani tam začínali.
1: Natočej vám tam skvělou plzínku.
0: No a vy si tam jako vstoupnete a teď posloucháte to, co se z vás jakoby, nebo ne z vás, ale z toho pódia, které tam není velké, je malé, ale to je právě ta atmosféra a to k tomu jako patří, k tomuhle tomu klubu.
1: Já mám ten klub strašně moc rád a proto jsme zvolili opět pro křest stejně jako na minulou desku Malostranskou besedu a všechny bych chtěl srdečně pozvat, protože říkám, bez vás to nepůjde.
0: Ještě, přesně tak. Tak, poslední skladba jmenuje se Jdeme dál. Ano. To je skladba, kde zpívají i tví kluci, dva synové.
1: Jasně.
0: Taková rodinná záležitost.
1: Tondo s Máťou, který moc zdravím.
0: Tak, Máťo a Tondo, zdravíme, tatí je naprosto skvělej.
2: To jo.
0: Děkuju, nevidíme se naposled.
1: Mějte se krásně, díky tobě, mějte se a buďte zdraví. Čau.
0: Čau.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Kolik tedy muzika Honzy Křížka, děkujeme. Bude 10 hodin, dopravní informace, pozor, na dálnici D1 na 219. kilometru. Je to od Vyškova směrem na Brno, bourala tam dvě osobní auta. V Plzni na Karlovarské před mostem generála Petna ve směru do centra je bouračka dvou osobních aut. V Ostravě v Závodní ulici se jezdí kivadlově pouze jedním pruhem kvůli bouračce dvou osobáků. A ještě České Budějovice na Strakonické se vytvořila dlouhá kolona kvůli havárce nákladního vozu a autobusu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Během dneška má od severozápadu přibývat oblačnost, na jihovýchodě až večer. V tu dobu v Čechách od severozápadu místy zaprší. Teploty 11 až 15, na jižní Moravě 18 stupňů. Stejné budou i během zítřka, kdy má být většinou zataženo s občasným deštěm. Během odpoledne a večera bude od severozápadu mraku i srážek ubývat.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Hokejisté Plzně porazili v předehrávce 9. kola extraligy České Budějovice 4-1 a posunuli se na 4. místo tabulky. Brněnská Kometa zvítězila na ledě Sparty 4-3 v prodloužení. Pražané prohráli už 4 z posledních 5 zápasů. Fotbalová šance liga se po reprezentační přestávce zítra vrátí 10. kolem, které navazuje na dnešní předehrávku Zlína se Slaví. Více Petr Plintovič.
3: Hradec Králové hostí Artis Brno, Plzeň Mladou Boleslav a Zbrojovka Brno Jablonec. Bohemka pak ve vršovickém Dělíčku přivítá Ostravský Baník. V neděli hraje Liberec se Slováckem, Teplice s Olomoucí a Spartu budou chtít v Praze na Letné zaskočit hostující Pardubice. 10. kolo v neděli nabídne i hokejová Tipsport Extraliga. Ve Formuli 1 se italský jezdec Kimi Antonelli pokusí ve víkendové velké ceně Singapuru ještě více přiblížit k zisku premiérového mistrovského titulu. Na okruhu Marina Bay se v sobotu pojede samostatně bodovaný sprint. Hlavní závod je na programu tradičně v neděli.
2: Ústavní soud potvrdil zákaz vstupu mimo značené trasy v některých částech Národního parku Šumava. Omezení může být kvůli ochraně přírody, například z důvodu ochrany tetřeva hlušce. Stížnost muže, který zákaz označoval za zásah do svobody pohybu, soud odmítl. Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder se v Moskvě zúčastnil oslavy 74. narození.

0: ruského prezidenta Putina. V ruské metropoli si navíc zkontroloval supermarkety Hyperglobus, kde působí v dozorčí radě. A nakonec, Plzeňský kraj bude jako první v Česku provozovat bateriové elektrické vlaky v běžné dopravě. Od konce roku 2030 jich Areva nasadí na 4 tratích celkem 12 a bude je provozovat 15 let. Zakázku získala s cenou 161 korun za kilometr. Zprávy jsou za námi a proto se ke slovu dostanou Vejvodák a Def Leppard.
1: Rock.

Hlasovou UFO nabídku píseň, která se jmenuje Doctor, Doctor, anebo tak nějak. Za 10 minut přesně na vteřinu bude 10:30 dopoledne. Dnešek je den, kdy na beatu nehrajeme o udírnu, o Kaiserovu udírnu 30, nýbrž o tu velkou stovku. Do té velké Kaiserovy udírny do stovky se vejde 50 klobás nebo 25 pstruhů anebo 15 kilo špeku. Nemusí to být zrovna špek, ale 15 kilo krkovice nebo 15 kilo něčeho, co byste chtěli grilovat. Je to skutečně už jakoby velká udírna, kde byste dokázali nasítit víc lidí, než jste jenom vy a vaše rodina. Musíte být pozorní a bystří, protože i dneska bude někdy v programu Rádia Beat stoupat dým. Jakmile zaslechnete, jak stoupá dým, volejte, buďte první a Kaiserova stovka bude vaše. Držím palce.

Man v programu Rádia Beats teď, kdy je půl minuta po půl jedenácté dopoledne. Za chviličku uslyšíte Iron Maiden, taky Supertramp, anebo Uriaheep. Menšinové sporty jsou připravené, připravil je Petr Šimáček, no a my sledujeme naše bowlery, kteří se nestrácejí jak na mistrovství Evropy, tak i na turnajích PBA, tedy Professional Bowlers Association. Podrobnosti za okamžik v menšinových sportech na Beatu.

0: Většinové sporty na rádiu Beat.
1: Český bowler Lukáš Jelínek získal na mistrovství Evropy šampionů v turecké Ankaře bronz. 17-letý Adam Haxa pak vyhrál turnaj PBA Star Bowl Open ve Francii. Stal se tak prvním českým hráčem, který zvítězil v soutěži pořádané v rámci Professional Bowlers Association. Florbalisté Mladé Boleslavy prodloužili vítěznou sérii v nejvyšší soutěži už na 69 zápasů. Úřadující mistři v dohrávce čtvrtého kola porazili Vítkovice 5-4 v prodloužení. Mistrovství světa v automobilových soutěžích bude mít příští rok 15 závodů. Po delší době se vracejí Británie a USA, naopak v kalendáři znovu chybí středoevropská rally s etapami v Česku. Basketbalisté Hapoelu Tel Aviv s českým rozehrávačem Tomášem Satoranským prohráli v Evropské lize ve Valencii 82-93. Satoranský zaznamenal 9 asistencí, 4 body a 4 doskoky. Zítra vyvrcholí seriál mezinárodního mistrovství Česka ve flat tracku. Na pražské Markétě se utkají nejlepší čeští jezdci o poslední body sezony. Před námi je víkend Velké Pardubické.
2: V neděli se na start 136. ročníku postaví 10 účastníků, které při slavnostním defilé přivede před plné ochozy vítěz z roku 2022, Mr. Spex. Nedělní program na pardubickém závodišti odstartuje první ze 7 dostihů v 11 hodin. Samotná velká je na pořadu v 15.30. Pro rádio Beat Karel Machek, Pardubický kurýr.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Big Week, tedy Iron Maiden na beatu, 3-4 minuty po 11:15 dopoledne. Dneska se věnujeme vašim pozvánkám a tipům, kam večer na metály, rock'n'rolly, big beaty, rocky třeba, nebo blues rocky, nebo folk rocky. Pochopitelně zdarma čteme vaše pozvánky a tipy do našeho éteru. Začnu ve Velkých Popovicích, protože zítra právě ve Velkých Popovicích v Sokolovně hraje Kabát Revival Plzeň, začíná to v 21 hodin a jste srdečně zváni. Býťátky zvojí, nebo zvou i dnes večer do klubu Rokle v Českých Budějovicích. Na akci Utrhni se ze řetězu zahrají Poppy Seed Grinder, Purulent, Sperm Canal, Get Splash a Flaška Vysočiny. Flaška Vysočiny. Začátek je v 19, tak neseďte doma, podepsaný Jarda. Děkujeme, Jardo. Svoje další tipy posílejte, jak říkám, až do večera. Vaše pozvánky čteme do našeho éteru zadarmo. Buď to SMS-kou na 720 001 222, e-mailem na studio@radiobeat.cz anebo přes býťáckou aplikaci, kde můžete jak poslat tu SMS-ku nebo zprávu v textu, tak i hlasovou zprávu, kterou můžete namluvit a odeslat přes aplikaci přímo sem.

časy zlý, samozřejmě s tvrdým, dlouhým i na konci. Za okamžik čekejte na beatu Hollies, taky skladbu Bohemian Rhapsody od kapely Queen Vladimíra Mišíka a jako první po 11. AC/DC.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
4: Během dneška má od severozápadu přibývat oblačnost, na jihovýchodě až večer. V tu dobu v Čechách od severozápadu místy zaprší. Teploty 11 až 15, na jižní Moravě 18 stupňů. Stejné budou i během zítřka, kdy má být většinou zataženo s občasným deštěm. Během odpoledne a večera bude od severozápadu mraku i srážek ubývat.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Hokejový útočník David Pastrňák dnes zazářil v NHL 2 góly a 2 asistencemi při výhře Bostonu 6-1 nad Utahem. Nečas při vítězství Colorada 7-3 v Calgary nebodoval, za domácí skoroval Adam Klapka. V utkání Buffalo proti Dallasu jsme mohli vidět dva české útočníky.
5: V dresu Dallasu Radka Faxu a na druhé straně Jiřího Kulicha, který zápas začínal v prvním útoku. 4 body se v zápase blízkl finský útočník Mikko Rantanen, který vstřelil 1 gól a na 3 přihrál, a Jake Ettinger, brankář Dallasu, udržel čisté konto ve druhém zápase v řadě.
6: Český hokejový útočník Tomáš Hertl se po 4bodovém představení na ledě Seattlu v dalším zápase Vegas Golden Knights neprosadil. Mrzet ho to ale nemuselo, protože zlatí rytíři i přesto, že s Torontem prohrávali už 0-3, předvedli parádní obrat a nakonec slaví výhru po samostatných nájezdech 4-3. O vítěznou trefu se postaral americký útočník Trevor Connolly.
4: Zápasy NHL s českým komentářem vysílají na Prima Plus, respektive Prima Sport. Dnes ve 14 hodin začínají komunální volby a první kolo senátních voleb, které potrvají do zítřejších 14:00. Přesněji řečeno, dnes budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, zítra od 8 do 14. Potřebujeme občanku, a to i v elektronické podobě nebo cestovní pas. 30-letého muže ve dvoře Králové nad Labem podle policie zabilo dítě mladší 15 let. K činu se přiznalo, protože není trestně odpovědné, bude soud rozhodovat o případném uložení ochranné výchovy. Vojenská poprava Nidala Hasana, který v roce 2009 na základně Fort Hood zastřelil 13 lidí a dalších 32 zranil, bude 3. prosince přenášena živě. Půjde o první vojenskou popravu ve Spojených státech po více než 65 letech. To byly poslední dopolední zprávy, víkend se blíží čím dál víc, užijte si ho. Teď tu máme AC/DC.

jsou Holies a píseň, která se jmenuje Hey Willy. Slyšíte ji teď, kdy asi je minuta a půl po čtvrt na 12 dopoledne. Před námi je Bow Rap, tedy Bohemian Rhapsody. Včera v IMAXu tady v Praze dávali Queen v Budapešti po 40 letech obnovená premiéra z roku, nebo filmu z roku 1986, toho koncertu, slavného koncertu Queenu v Budapešti v 86. Jsou na to vynikající ohlasy. My jsme tady rozdávali stupenky na tenhle film do IMAXu, jak na včerejšek, tak i na sobotu 10. Vy, co máte vstupenky do IMAXu na sobotu 10. na Queen Budapešti, tak se máte skutečně na co těšit. Je to naprosto grandiozní podívaná. Všichni to kvitují a jsou na to báječné reakce. Co se týče té skladby Bohemian Rhapsody, tak, a je to teda můj názor, to jako s tím nemusíte souhlasit, ale přijde mi, že v Budapešti v roce 1986 tu skladbu zahráli ještě lépe a s větší dynamikou a s větším eifrem než rok dříve v 85. na tom slavném koncertu Live Aid, kdy na to měli asi 20 minut. Oni vlastně v tom 85. na Live Aid ten koncert začínali skladbou Bohemian Rhapsody. V Budapešti byla ta skladba vložena vlastně do průběhu toho koncertu a můžu vám říct, že je to tedy na husí kůži. A pozor, myslím si, že v té Budapešti v 86. to zahráli trošku rychleji, než je originál na desce. A samozřejmě bez té předehry Is This The Real Life, Escape to Reality, tam to začíná rovnou tím klimprem Freddieho Mercuryho. My si tu skladbu dáme pochopitelně celou.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Je to taková spíš rytmika než melodie, a to je dobře. Hot Stuff, Rolling Stones na beatu za 30 vteřin. Bude 11:30 dopoledne, jenom rychlá dopravní informace z dálnice D8 na 24. kilometru ve směru od Prahy na Ústí nad Labem. Ještě před Roudnicí tak se srazila dvě nákladní auta. Na místě zasahují všichni z integrovaného záchranného systému a vy co jedete po dálnici D8 od Prahy na Ústí kolem toho 24. kilometru. Počítejte s komplikacemi. Za okamžik na beatu Vltava, taky Fool on the Hill od Beatles a nebo Neil Young.

0: To byla Vltava a bezvadný chlap na beatu, 11:45, další porce pozvánek. Rádi bychom vás pozvali na dnešní koncert kapely Abnormal Band. Přijďte od 19:30 do restaurace Krušovická chalupa v ulici 5. května v Praze. Přijďte si poslechnout, jak nám to hraje s novou zpěvačkou. Těšíme se na vás za kapelu Abnormal Band, bubeník Vláďa. Další pozvánka dnes večer v 19 hodin v Červených pečkách, Caruso Saida Show. Živé bicí, skvělá muzika, nálada a zpěv, přijďte si zaspívat na přání. Čau, Saida. Tahle zpráva přišla bez háček a bez čárek, tak doufám, že to čtu dobře. Vždycky je lepší psát to česky, normálně háčky, čárky, páč se to potom líp čte, ale jenom můj názor. Další pozvánka, pozor, je na Kladno.
1: Čau, býťáci, zdraví vás kapela Benjamin's Clan a
2: zveme vás na koncert!
1: Dneska do klubu Autodafé na Kladně. Spolu s námi zahraje kapela Přísun povolen a startujeme od 8 večer. Tak neseď doma a přijď.
0: Děkujeme za tuhle tradiční hudební pozvánku. Svoje další tipy posílejte buď e-mailem na studio@radiobeat.cz nebo přes býťáckou aplikaci. Podobně jako jste slyšeli teď pozvánku do Kladno nebo na Kladno, můžete do aplikace namluvit nebo nahrát pozvánku a jako zvukovou ji poslat přímo sem nebo poslat přes aplikaci pozvánku v textu. A když jste u textu, perfektně nám funguje SMS-kové číslo 720 001 222. Led Zeppelin za chviličku, Eric Clapton právě teď.

0: Tak ještě jsme stihli Led Zeppelin, Sick Again, připravený je Pepa Lábus, poprvé dneska na zpravodajský přehled, ne? Po přehledu potom bluesová dvanáctka a na to třeba Slade nebo veteráni studené války.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Jak už od nás víte, na dálnici D8 na 24. kilometru ve spinu od Prahy na Ústí nad Labem ještě před Roudnicí bourala dvě nákladní auta. Na místě zasahovali hasiči, záchranka i policisté. Na dálnici D11 na 90. kilometru od Jaroměře kolem Hradce Králové směrem na Prahu je odstavená pro poruchu dodávka s přívěsem, opatrně tudy. Na 27. v Mostě, tedy kolem jezera Most, jedete-li směrem na Záluží, je tam pozor, nějaká betonová kostka přímo na silnici. V Roudnici nad Labem ve Švermově ulici se srazila dodávka osobní auto. Vedle Plzně ve Šťáhlavech na návsi Republiky je bouračka nákladňáku, které trefilo dopravní značení, a ještě Opavsko, Neplachovice, hlavní ulice, je tam k řešení havárka cyklisty. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci pozor, přichází bonusové týdny Festool. Od 5. října do 11. prosince nakupujte vybrané nářadí Festool. Kabelové frézky Domino, brusky Planex, nové akupřímočaré pily a exoskelet Exoactive. A získáte akušroubovák TXS 18 zdarma. Ano, slyšíte správně, kupte akční nářadí a TXS 18 je váš. Neváhejte.

0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Plzně porazili v předehrávce 9. kola Extraligy České Budějovice 4-1 a posunuli se na 4. místo tabulky. Brněnská Kometa zvítězila na ledě Sparty 4-3 v prodloužení. Ta prohrála už 4 z posledních 5 zápasů. Tenistka Kateřina Siňáková s Číňankou Čangovou postoupili do semifinále 4 na turnaje WTA v Pekingu. Australsko-francouzskou dvojici Hunterová-Mladenovicová porazili 2x6-2. V České republice zatím nehrozí nedostatek pitné vody, přestože některé vodní nádrže a řeky jsou skoro vyschlé. Nádrž Želivka, která zásobuje i Prahu, je aktuálně naplněná z 80%. K návratu do normálu bychom podle odborníků potřebovali 2 až 4 měsíce deště. Pražská Krč je po vyprošťování kamionu průjezdná. Návěs s letnou soupravou, který uvízl pod železničním mostem, se podařilo uvolnit před půlnocí. Do dopoledne ale probíhaly kontroly vozovky i mostu. Pomohly až 2 vyprošťovací tanky, jeřáb a další těžká technika. Ústavní soud potvrdil zákaz vstupu mimo značené trasy v některých částech Národního parku Šumava. Omezení může být kvůli ochraně přírody, například z důvodu ochrany tetřeva hlušce. Stížnost muže, který zákaz označoval za zásah do svobody pohybu, soud odmítl. Evropský parlament odmítl uznat ruské volby za legitimní a označil je za sfalšované. Europoslanci vyzvali členské státy, aby nezůstávali v kontaktu s ruskými poslanci. Proti rezoluci hlasovali 3 Češi, Ivan David, Ondřej Dostal a Kateřina Konečná. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

0: Myslím si, že zpívej a dál tu seď je daleko lepší, než aby vás napadaly nějaký krávoviny. Tohle jsou sovy od veteránů studené války. Teď je minuta po čtvrt na jedno odpoledne. Další pozvánky dneska ve 20 hodin zahraje Kudla z Brna se svojí kapelou Ve škatuli v Rájci v Černavě u Nejtku. Přijďte všichni, jste zváni. Pavel, Pavlovi děkujeme a Kudlu zdravíme. Dnes Litoměřice, Hospoda u letního kina, v 7:30 večer rocková kapela Duben v Pešti. Díky, ještě jedna pozvánka, ta je z aplikace Na alkohol.
1: Nazdar býťáci, tady Michal. Chtěl bych vás pozvat do Boševic u Slavkova na koncert kapely Alkohol. Je to pro nás všechny tady velký svátek, protože u nás naposledy byli v 70. letech akorát tak katapulti. Takže všichni doražte, přijďte se pobavit, zasmát se a trochu zapařit.
0: Ano, děkujeme za tuhle pozvánku. Další svoje tipy posílejte v textu SMS-kou 720 001 222 nebo e-mailem na studio@radiobi.cz nebo přes aplikaci, s tím, že v aplikaci můžete i přes nahrávátko vzkaz nahrát a poslat přímo sem do studia, kde ho rozluštíme, převedeme, zkomprimujeme, odvysíláme. Nic takového se neděje s touhle muzikou strýčka Lemmyho.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

programu Rádia Beat, 3 minuty před 12:30 odpoledne, za okamžik Child in Time, trošku kratší, pravda, asi 11-minutová věc od Deep Purple a hned na to autorské čtení chlapců ze skupiny Vohnout z jejich audioknížky, která se jmenuje 30 svíček na dortu. Za okamžik na beatu.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Pozor na nový typ kyberútoku označovaný jako promptware. Útočník by mohl pomocí e-mailu nebo pozvánky v kalendáři zneužít umělou inteligenci a ovládat zařízení chytré domácnosti, například světla, termostat nebo zámky. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
2: Moderní asistenti jako Gemini nebo Alexa už nereagují jen na vaše jasné příkazy, ale čtou naše e-maily a plánují kalendáře. A v tom je háček. Útočníkům dnes stačí schovat text do zdánlivě nevinného e-mailu nebo pozvánky. Umělá inteligence tento text nečte jen jako data, ale může ho vyhodnotit jako nadřazený příkaz. Na konferenci Black Hat výzkumníci předvedli, jak pouhá pozvánka v kalendáři přiměla AI otevřít okna nebo zapnout boiler. Nepotřebují k tomu žádný virus ani kliknutí na odkaz. Nebezpečí je v tom, že AI zatím nedokáže spolehlivě rozlišit mezi vaším pokynem a cizím textem v internetu. Chytrou domácnost proto raději vždy zabezpečte tak, aby důležité akce vyžadovaly váš přímý souhlas.
0: Vítoskop.
1: Škoda Octavia slaví 30 let a dostává výroční edici s nadstandardní výbavou. Nabízí například Matrix, LED světlomety, 18-palcová kola nebo parkovací kameru a všechny barvy jsou bez příplatku. Ceny začínají na 890 tisících korunách.
0: Vítoskop.
1: Google propojí asistenta Gemini s Google peněženkou. AI může vyhledat palubní lístky, věrnostní karty nebo údaje o transakcích, nemůže ale provádět platby. Čas pro Vítoskop se tímto naplnil.
0: Radio Beat.

0: Lepšice Cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 35. Kulich a koncerty. Rok 2009. Čte Fenek.
2: Od naší páté desky Polipsy dědu s náma začal jezdit a doteď jezdí jako zvukař Jirka Novotnej, který mu nikdo neřekne jinak než Kulich. Před náma dlouho zvučil Tři sestry, za pultem je skutečně neskutečně šikovnej, nahrává ve studiu kapelám desky, sám hraje na několik nástrojů a má za sebou účinkování v mnoha tělesech. Navíc skvěle zapadnul do party, protože jede na podobný vlně jako my, to znamená, že vyhledává srandu a občas se vykalí. V době, kdy k nám Kulich nastoupil, jsme už byli v celku zavedený zboží, kdy kapela bez problémů šlapala a tak jsme to často slavili. Tou dobou nás sponzoroval výrobce tekely Olmeka, která nám jako dárek do naší malý zkušebny navezla v krabicích neskutečný množství 500 flašek tohodle nápoje, takže slavit bylo čím. Věkový průměr v kapele byl zhruba 30 let, vymetali jsme kluby a festiáky po celé republice a jak tenkrát vypadalo naše víkendové hraní, jsme kdysi popsali takhle. Je pátek dopoledne. Pokud se nekoná koncert zrovna v Praze, kam dojedeme MHD, tak dodávka při cestě na centrální sraz před zkušebnou pozbírá po všech čertech členy týmu, což je celkem 9 lidí. Když jsou všechny místa obsazený, může začít hra s názvem Výjezd v pátek z ucpaný metropole. Pokud hrajeme dobře, pokročíme do dalších levelů zásek na D1, objížďka všude nebo uzavírka všude a dalších jim podobných, kterýma si náš národ zpestřuje cestování po republice. Po cestě stavíme na oblíbených benzínkách pro jídlo, pití, cigarety a tak. Jdeme na jisto, protože za těch spoustu let praxe jsme vyselektovali ty pumpy, kde mají dobré jídlo, kafe nebo je tam příjemná obsluha, co nás už zná.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

Kane v programu Rádia B, 7 minut ani ne, zbývá do 13. hodiny. Kdyby někdo jel teď, ať už v autě nebo na motorce, i když na motorce to je kravina, tam asi těžko budete telefonovat, i když někteří to pochopitelně dokáží, mají ten Vorrichtung a Verbesserung na motorce připravený, ale kdyby někdo věděl o dopravní situaci, která, před kterou by mohl býťáky varovat, tak aby jim usnadnil cestu, tak za tu informaci budeme rádi. Telefonní číslo je sem do studia, stejné jako třeba do detektivky, nebo třeba takové, které budete potřebovat, až uslyšíte stoupající dým a budete chtít vyhrát u dírnu. Tedy 210 32 33 34.

0: programu Rádia Beat 2 minuty před 13. Za okamžik Pepa, zprávy po zprávách Sharp Dressman od ZZ Top, anebo něco málo od Mike Oldfielda.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na dálnici D1 od Kroměříže na Přerov na 266. kilometru, řeší bouračku dvou osobních vozů. Na Opavsku v Hlučíně v Zahradní ulici se srazila dvě osobní auta. V Plzni na Chebské, jedete-li z Plzně směrem na Křemice, tak je bouračka osobáku. V Brně v Tržní ulici vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních aut. Podobná dopravní nehoda se stala i v Hradci Králové na Gočárově třídě. U křížení s Břetislavovou ulicí i tady se srazila dvě osobní auta. A pozor na Bruntálsku v Krnově na náměstí minoritů řeší srážku osobáků a motorkáře. Píťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním píťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinou slevou 50% na VOZP.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Rádio Beat. Počasí.
4: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo. Večer přijde v Čechách od severozápadu místy občasný déšť nebo přehánky. Maximální teploty dosáhnou 16, na jižní Moravě až 18 stupňů. Ty noční klesnou až na 6. Zítra se očekává počasí podobné tomu dnešnímu. Občas ale sprchne na většině území.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let se v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy utkají s Tureckem. Dvojzápas baráže začnou venku, odvetu odehrají na domácí půdě. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. Přesné termíny budou teprve určeny. Závěrečný turnaj budou od 16. června do 3. července příštího roku společně hostit Albánie a Srbsko. Odbory na pražském letišti se příští týden sejdou ke stávkové pohotovosti a možnosti jejího ukončení, sdělil to předseda první základní odborové organizace letiště Marek Sedlák. Ohradil se také proti vyjádření další odborářky Vlasty Palové, že vedení letiště s odbory nekomunikuje. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásili v červenci kvůli výběru nového šéfa letiště Radomíra Lašáka. Dopravu na železničním koridoru mezi Olomoucí a Štěpánovem zkomplikovala dnes dopoledne nehoda osobního vlaku. Narazil do části Heveru v kolejišti. Hasiči z vlaku evakuovali všech víc než 160 cestujících. Havárie se obešla bez zranění. Norský Nobelův výbor udělil Nobelovu cenu míru za rok 2026 Navanete Mavipilajové za její úsilí o prosazování míru a mezinárodního práva. Jeho africká právnička tamilského původu dřív působila jako soudkyně Mezinárodního trestního soudu a pak jako vysoká komisařka OSN pro lidská práva. Výbor ji vybral z 287 kandidátů. To byly zprávy. Po nich si poslechněte pražský výběr na Rádiu Beat.
3: Radio Beat. Classic Rock.

Samozřejmě ptáčky nakonec si nemůžeme vynechat. Learning to Fly, Tom Petty na beatu za 3 vteřiny, ani ne, právě teď je na vteřinu přesně 2:30 odpoledne. Za okamžik Stoney, Mike Oldfield, ZZ Top a to není všechno. Baby.

It's Magic, konkrétně tedy Magic Touch, Mike Oldfield na beatu, 3 minuty před 3:15 odpoledne. Ještě jedny pozvánky, zítra v 8:30 večer vystoupí legendární skupina Brutus v Metce chodského Big Beatu, tedy v kulturním domě v Mrákově, vstupenky budou na místě. S rokovým pozdravem Vašek Sladký, zdravím Vašíka, děkujeme. Zítra v Modré opici v Praze proběhne Punk Distro Fest, vystoupí VVU, Vision Days, Driák, Bez šance, IQ60 a dalších, celkem 10 kapel. Díky moc, Ráfek, podepsaný Ráfkovi, děkujeme. A ještě jedna pozvánka do Uničova na death metal a hardcore v restauraci Na Střelnici, alias Čtverka, zahrají kapely Bloody Obsession, Mancinella a Fatality. Začátek v 19 hodin, to aby přes polní chytli večer vlak, tož přijďte, Rostě, děkujeme. Svoje tipy posílejte nejrychlejší a nejpohodlnější přes býťáckou aplikaci, jak v textu, tak můžete pozvánku i namluvit, nebo e-mailem na studio@radiobeat.cz a nebo přes SMSku 720 001 222.

0: Sami jste to slyšeli, stoupá dým, už dostoupá. Vaším úkolem bylo, pokud chcete udírnu Kaiser, dovolat se během téhle skladby, takže komu se to povedlo?
1: Jirka, ahoj.
0: Jirko, já bych řekl, že ty máš dneska při pátku kejdu. Nebo voláš kvůli dopravním informací, nebo něco takového, nebo jak
1: no,
0: je to?
1: To nevolám ohledně dopravních informací ani náhodou.
0: Tak kvůli čemu telefonuješ, Jirko?
1: No, kvůli udírně, Kaiser.
0: Správně, stoupá dým a tím pádem je ve hře udírna. Pro tebe je to dobrá zpráva, protože ta udírna, kterou já ti chci dát, tak už ve hře není, protože ty už si ji v podstatě vyhrál teďko. Jo, což si myslím...
1: Perfektní, díky moc.
0: Pozor, a není to ta třicítka, je to ta velká stovka. Tam se vejde, jak jsem říkal, 15 kilo masa, nebo 25 pstruhů, nebo 50 klobás, záleží, jak ty klobásy máš veliký, jo. Když je máš jako menší, tak si jich tam vejde víc než 50. To samý, jak budou velký ty pstruzy, jo, a samozřejmě 15 kilo masa, to si myslím, že si dokážeš poradit, ne, Jirko?
1: Já to nějak určitě zvládnu.
0: Jo, no, prostě to tam našťoucháš, zapálíš a jedeš. Veliká gratulace, Kaiser stovka je tvoje, ať se ti dobře udí, Jirko, děkuju.
1: Perfektně, ještě jednou díky moc.
0: A pozor, buďte bystrý, třeba tady ještě dneska nějaká udírna odpoledne u Jirky Rogla bude.
2: Schořela ti udírna? Nevadí. Zajdi na udírny.cz. Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s pětiletou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tohle byli Nazareti, nebo tohle byla skupina Nazaret a Hair of the Dog, jako kdybych už tady slyšel mávání křídel, protože ta křídla v množném čísle, dokonce tedy Wings, se nám tam tetelí v názvu té desky, která letos slaví padesátiny. Je to album z roku 1976 a za chviličku vám Jirka Rogl tohle celé album pustí. Neřeknu vám samozřejmě přímo, jaká je to deska, to už se dozvíte od Jirky Rogla osobně. Ode mne ještě dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Velmi ostražití, buďte na dálnici D1 na 266. kilometru, jak už od nás víte, v úseku od Kroměříže na Přerov je k řešení bouračka dvou osobních aut. Na dálnici D1 na 198. kolem Brna směrem na Prahu je dopravní nehoda v pravém jízdním pruhu, která tam brzdí provoz. A D1 ještě jednou, 11. kilometr, je to výjezd z Prahy směrem na Brno, kousek za nájezdem z Pražského okruhu. U Modletic leží na dálnici nějaká červená bedna. Pozor, v Olomouci, Sady Flora, Palackého, je tam bouračka osobáku a elektrokoloběžkáře. V Plzni, v Sadech 35. na úrovni Prešovské, srazilo osobní auto cyklistu a ještě Česká Lípa, v Hradecké ulici se řeší havárka dvou osobních aut. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Bí.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo. Večer přijde v Čechách od severozápadu místy občasný déšť nebo přeháňky. Maximální teploty dosáhnou 16, na jižní Moravě až 18 stupňů. Ty noční klesnou až na 6. Zítra se očekává počasí podobné tomu dnešnímu. Občas ale sprchne na většině území.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: V jediném tréninku na velkou cenu Singapuru Formule 1 byl nejrychlejší Brit George Russell z Mercedesu. Na trati Marina Bay zajel o 198 tisícin rychlejší čas než Monáčan Charles Leclerc z Ferrari. Třetí byl další Brit Lando Norris z McLarenu. Dnešní program bude pokračovat od 14.30 našeho času kvalifikací na zítřejší sprint. Studená fronta ukončila dlouhé období teplého a suchého babího léta. Zapršelo skoro na celém území, ale na většině míst byly srážkové úhrny nízké. Nejvíc šlo tam, kde se při přechodu fronty objevily bouřky nebo větlatnější déšť. Frontu doprovázel také silný vítr, výjimečně s nárazy kolem 100 km v hodině. Podle Českého hydrometeorologického ústavu spadlo většinou maximálně 10 mm srážek. Kvůli stavbě nové trati a jejímu napojení na současnou síť nepojedou v Praze tramvaje z nákladového nádraží Žižkov na Ohradu a opačně. Výluka potrvá 2 měsíce a dotkne se celkem 9 tramvajových linek. Začne tuto neděli a potrvá až do pátku 18. prosince. Příští týden se v Itálii uskutečnil

Právě jste podle skladby Victim of Changes jistě poznali, že půl kila roku se dnes pojede v takovémhle krásně razantnějším přímo birminghamském duchu, ano, Set Wings of Destiny, to je studiová dvojka Judas Priest, ano, téhle kapely, která mimochodem, a to bylo dnes oznámeno, přijede jako jeden z hlavních tedy headlinerů festivalu Masters of Rock v Mizovicích. No a tahle studiová dvojka Judas Priest je mnohými fanoušky považovaná dodnes za nepřekonatelnou klasiku. Vyšla v roce 1976, proto půl kila roku, 50 let od vydání, a obsahuje nemálo zásadních skladeb, a to nejen kapely samotné, ale dnes již také metalové historie. Mezi ně určitě patřila hned ta první, no a nejinak je to i s tou následující, která se jmenuje, ano, správně, tamhle vidím, se hlásí Vojta The Ripper.

album, které právě v rámci našeho půlkila roku na rádiu Beat posloucháme, vyšlo v březnu roku 1976 jako druhá studiová deska kapely po nepříliš úspěšném a poměrně takovém ještě rozpačitém debutu Rockarola. Právě na Set Wings of Destiny se začal výrazně formovat ten zvuk, který později pomohl definovat heavy metal, mohutné kytarové riffy, souboje dvou kytar, propracované aranže, no a také ještě ten mimořádný hlasový rozsah dodnes skvělého Roba Halforda. Kapela tehdy neměla peníze na zbyt a při práci na albu v těch známých Rockfield Studios ve Walesu v listopadu a prosinci roku 1975 měli muzikanti prý tak napjatý rozpočet, že se podle vzpomínek členů omezovali na jediné jídlo denně a někteří si přivydělávali ještě něco bokem. Nahrávání trvalo pouhé 2 týdny, často se pracovalo od 3 odpoledne až do 3 do rána. No, z dnešního pohledu je to skoro neuvěřitelné, jak monumentální deska z takových podmínek vznikla.

0: Radio Beat. Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz
1: 50 let, to není žádný věk. To je tak akorát půl kila roku na Rádiu Beat.
2: Album Set Wings of Destiny, které právě v rámci našeho půl kila roku na Rádiu Beat posloucháme, nahrála sestava, tedy bubeník Alan Moore, Glenn Tipton a KK Downing, to byl ten známý kytarový dvojzápřah, zpíval, jak už jsme říkali, no tak kdo jiný než Rob Halford, no a nahrál ho dlouholetý baskytarista, věčně usměvavý Ian Hill, vždycky takhle ho můžeme vidět vzadu, jak to tam prostě drtí. No a teď tu mám takovou novinku, no novinku, zkrátka po téměř 57 letech se uzavírá zásadní kapitola historie Judas Priest. Tenhle baskytarista a zakladatel kapely Ian Hill oznámil totiž odchod do důchodu. Důvodem jsou dlouhodobé zdravotní problémy, třeba si o nich pak ještě něco povíme, ale ty zhoršilo nedávné zranění ramene, no a jeho nástupcem bude velký sympaťák Dave Frimer, ten z Uriah Heep. Tady mají na svých profilech na Facebooku a Instagramu společnou fotku s Davem Frimerem, jsou velice spokojeni, no a s ním ho pravděpodobně uvidíme i ve Vizovicích, kde Judas Priest budou, jak už jsem říkal, jednou ze hlavních hvězd tohoto festivalu, což mi přijde super. Judas Priest, Bruce Dickinson a Slash a mnoho dalších kapel. No a my se vracíme k albu Set Wings of Destiny a navazujeme krásnou písní jménem Genocide.

Obal alba, které právě posloucháme a je jim tedy to s názvem Wings of Destiny, představil symbol, který kapelu doprovází dodnes. Ano, obraz Fallen Angel od výtvarníka Patrika Woodroffa zachycuje anděla obklopeného plameny, který má kolem krku přívěsek ve tvaru trojzubého kříže. No a právě ten se stal známým jako Judas Priest Cross a patří k vizuálním symbolům téhle kapely. Obal dokonale vystihuje temnou, téměř mytologickou atmosféru téhle desky, no a protože tehdy ta alba se, aby se krásně vešla na ten vinyl, točila o něco kratší, než tomu bývá dnes, tak tahle deska má tedy v tom původním vydání stopáž 39 minut a 12 vteřin a tím pádem už nám zbývá jenom jedna píseň, ta jménem Island of Domination, tak tu si dáme, no a pak ještě doplníme tu hodinu nějakou klasikou a pak už nás čeká klasika doprava, zprávy Pepulábus, Pepilábuse a tak dále, ale jak jsem říkal, z téhle, tedy 50 let, půl století staré klasiky nám zbývá právě ještě ta jedna píseň a tu si teď pěkně společně vychutnáme.

0: tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: No a začneme kolonami, protože přece jenom je pátek a ty jsou pro tenhle den typické. D5, tam je to mezi kilometrem 97 a 91 ve směru ku Praze. Tvoří se kolony vozidel. D1, 202 až 197 kilometr ve směru na Prahu totéž. A ještě zůstaneme na téhle naší slavné komunikaci na D1, a to tedy mezi kilometry 12 až 24 ve směru na Ostravu totéž kolony. Na silnici 23 u Brna tady máme nehodu, neboli Ťukanec, dvou osobáků, takže překážka na vozovce, velký pozor tam. Na D5 se vrátíme a tam na kilometru 77 ve směru na Rozvadov máme opět srážku, nehodu, dvou osobáků. Víťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Co ti to přišlo? Ty kráso, nová přímočarka od Festoolu. Ukáž!
4: Jo, akumulátorová. A konstrukce je úplně jinde. Má obrovskou sílu a hloubku řezu 120 mm.
3: Počkej, a co ten druhý kufr? Akušroubová k TXS18.
4: Festool má bonusové týdny. Koupíš tuhle pilu a ten protišroubovák máš k ní úplně zadarmo.
3: Tak to je solidní úlovek. Kde si to objednal?
4: Využijte bonusové týdny od 5. října do 11. prosince. Nakupujte u našich autorizovaných prodejců.
3: Festu. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť.

vyřadí Jihlavu, nastoupí na stadionu posledního celku nejvyšší soutěže Zlína. Mladá Boleslav a Bohemians 1905 si zopakují loňský osmifinálový souboj. Rozhodl o tom dnešní los v Praze. Úředním hracím termínem je středa 28. října. Členské státy Evropské unie dnes finálně schválily úpravu emisního systému ETS2 s cílem kontrolovat ceny chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop 45 eur za tunu CO2, po jehož dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má růst cen omezit. Rozhodnutí teď bude zveřejněno v úředním věstníku Evropské unie a v platnost vstoupí 20. dnem po zveřejnění. Na pravidelnou leteckou linku Praha-Dubaj se vrací obří Airbus A380. Společnost Emirates se s ním do české metropole vydává po zhruba půlroční pauze. Létat má každý den. Dvoupatrový Airbus A380 je největší sériově vyráběné dopravní letadlo na světě. Ruské úřady popřely zprávy, že se v sibirském ústavu pro boj proti moru nakazil další zaměstnanec. Laborantka Irkutského ústavu podle ruských médií nedávno zemřela na plicní mor. Ruské úřady výskyt moru popírají a tvrdí, že mladá žena podlehla zápalu plic nezjištěného původu. O informace o nákaze požádala ruské úřady Světová zdravotnická organizace. A je po zprávách, po nich si poslechněte Dire Straits na rádiu Pete.

14 minut po 15. hodině tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a jestliže nám tu teď zazněla klasika Ozzyho a Black Sabbath, navážeme hned nějakou tou pro změnu sestavou tuzemskou, kterou tvořili baskytarista Pavel Chrastina, doprovodný kytarista Ladislav Klein, klávesák a pianista Miroslav Berka, bubeník, výtvarník a zkrátka renesanční člověk Jan Antonín Pacák, no a nakonec v té době již pro tuhle kapelu neodmyslitelný Petr Janda, který se tu kromě kytary chopil dokonce i houslí, ano, to byla sestava našeho Olympiku, která na přelomu let 1968 a 69 nahrála album Pták, Rosomák, desku, která již dávno patří do takového toho zlatého fondu té naší tuzemské rockové muziky, našeho Big Beatu, a dáme si z něj tu skladbu přímo titulní, tedy přímo Ptáka, Rosomáka, což je jinak samozřejmě přírodovědný nesmysl, protože, případně mě klidně opravte, Rosomák je suchozemský člen čeledi lasicovitých a jedná se o silného masožravce, který připomíná spíš malého medvěda a vůbec ne ptáka, že jo?

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Creedence Clearwater Revival nám dohráli na beatu. No a protože pátek je tu čas pro ty vaše pozvánky, tak já tady nějaký přečtu. Ahoj býťáci, všechny zveme dnes večer do klubu Rockle v Českých Budějovicích na akci Utrhni se z řetězu, zahrají Poppy Seed Grinder, Pureland Sperm Canal, Get Splash a Flaška Vysočiny. Začátek je v 19 hodin, tak neseďte doma, díky Jarda. Pak se tady píše ahoj býťáku, to jsem asi jako já. Posílám pozvánku na koncert ve městě Uničově. V sobotu bude v Uničově death metal a hardcore v restauraci na Střelnici alias Čtverka. Zahrají kapely Bloody Obsession, Mancinella a Fatality. Začátek v 19 hodin, aby přes polní chytli večer vlad. Tož přijďte, Rostě, PS děkuju, rádo se stalo. A pak se tady píše v další pozvánce zdarec do beatu. Zasílám pozvánku na sobotu 10.10., tedy na zítřek do Modré Opice v Praze, kde proběhne Punk Distro Fest. Vystoupí VVU, Vision Dark, Driak, Bez šance, IQ 60 a další, celkem 10 kapel. Celou akci moderuje Štěpán Málek. Ano, Štěpána mám rád, byl tady u mě taky jako host v Hledání. Tenhle renesanční člověk a velký pankáč. Díky moc za zveřejnění, Ráfek, a mě napadlo, protože úplně nejlepší je tu svoji pozvánku namluvit svým vlastním hlasem, vlastními slovy do té naší býťácké apky, tak dneska vyhlašuju akci 2 v 1, když to namluvíte do býťácké apky pěkně, tak já vám to pustím 2x, jo, jednou třeba teď a pak za 2 hodiny. Takže to myslím, že se počítá a my si zatím dáme, no za chvíli si dáme Queeny za malou chvilku a můžeme pokecat o tom, jak jsme byli včera v kině na Queenech s Vejvodákem.

se vám slíbil, že vám povyprávím o tom, jak jsme byli včera v Biografu, a to nejen tak v ledajakém, ale tady v IMAXu na Flóře, což je to obrovské plátno, vysoké rozlišení, zvuk jako, no, jako kráva prostě, nebudu kolem toho chodit. No, takhle jsme seděli v řadě, já, Jezabel, naše vejvodák a hlavně vy, býťáci, co jste tady u nás na Beatu vyhráli vstupenky a i ti další, co si je koupili, ale úplně plno nebylo, s čímž je tedy nadějné, že teď na další projekci, která bude v sobotu, teď 10. zítra, že taktéž nebude nabito, doporučuju určitě, nevynechejte na tomhle obrovském plátně, k tomu filmu, který asi jste už viděli, buď to teda v kině kdysi, nebo v televizi už na videu, tak k tomu přibyl takovej, nechci říct, no prostě předfilm kraťonkej, kde už v současnosti Brian May a Roger Taylor vyprávějí o tom, zaprvé o tom koncertě samotném, jak hráli za Železnou opanou, že to byl vlastně první takhle veliký stadionový koncert západní rockový kapely. Ano, my jsme tam třeba jezdili na Iron Maiden a na další kapely, ale to nebylo opravdu v takovémhle měřítku. Takže to tam říkají, hlavně o tom, jak se ten záznam rekonstruoval, že třeba ten zvuk, a to já jsem si vzpomněl, že je pravda, že nebyl tehdy úplně dokonalý, když to máte třeba na CDčku Queeny v Budapešti, tak je to tam takový úplně ne jako nejlepší, no a oni to vyčistili, smíchali to znovu, tak teď to teda hraje úplně fanfárově, v obraz je krásně taky vyčištěný, zrekonstruovaný, i to ten Brian May říkal, že chce, aby se diváci cítili, jako kdyby byli na tom koncertě, a to teda tak je, pak jsme se všichni zhodli, že jsme měli tendence mezi těma písničkama tleskat, jakože jsme na koncertě, no a pokud ten film znáte, nebo třeba ne, tak je to tedy koncert a mezi tím jsou prostřihy každého toho člena, jak chodí po Budapešti, nebo co tam dělá, to vám zase nechci prozradit všechno, případně jak jedou na lodi a tak dále, tam vidíte tu Budapešť, jak vypadala tehdy, to jsme si tam třeba všimli, že na té náplavce, a jak jsem teď byl v Budapešti naposled, tak jsem se bál, že tam nebylo zábradlí a byla nízká hladina Dunaje, tak jsem si říkal, šlápnu vedle a jsem na kamenech, který teda byly asi 5 metrů do hloubky, tak tehdy tam bylo ještě zábradlí, to je v tom filmu vidět, takže tolik ke Queen. No a teď tu mám Chucka Berryho a to vlastně může být taková pozvánka na tenhle víkend, který se celý ponese ve znamení rock'n'rollu.

0: Zmrzlina, Marsia, velká nádhera, sám jsem si to tady rád poslechl spolu s vámi, no a jen jsem před chvílí řekl, že je úplně nejlepší namluvit tu pozvánku pěkně do té naší býťácké apky a slíbil jsem vám, že ji pustím dvakrát, hned se mi to tady úplně s tím roztrh ten pytel. Tak tu mám hned několik pozvánek právě od vás namluvených, no tak si je rychle poslechnem, pak možná stihneme ještě jednu krásnou píseň a pak se vrhneme na dopravu a Pepa Lábus vám zase přečte zprávy.
1: Zdar býťáci, dnes v klubu The Stage od 8 hodin u nás zahrají kapely hrající country a folk rock, a to konkrétně kapely Sekvoj a Hřích. Takže doražte, začátek v 8, klub The Stage hned u metra Kačerov. Těšíme se na vás.
2: Zdravím býťáky a všechny milovníky hard rocku. Rád bych vás pozval na dnešní koncert kapely Abnormal Band. Přijďte od 19.30 do restaurace Krušovická chalupa v Praze v ulici 5. května 798/62. Dnes jsou volby, tak zvolte pro dnešní večer tuhle akci. Přijďte si poslechnout, jak nám to hraje s novou zpěvačkou. Těším se na vás za kapelu Abnormal Band, Bubeník Vláďa. Čau.
3: Nazdar býťáci, tady Michal. Chtěl bych vás pozvat do Bošovic u Slavkova na koncert kapely Alkohol. Je to pro nás všechny tady velký svátek, protože u nás naposledy byli v 70. letech akorát tak katapulti. Takže všichni doražte, přijďte se pobavit, zasmát se a trochu zapařit.
4: Čau býťáci, zdraví vás kapela Benjamin's Clan a
5: zveme vás na koncert!
4: Dneska do klubu Autodafé na Kladně. Spolu s námi zahraje kapela Přísun povolen a startujeme od 8 večer. Tak neseď doma a přijď!

0: práci na čtyřech kolech.
1: Na Pražském okruhu, tedy na D0, mezi kilometry 14. až 18. ve směru k D7, kolony vozidel, jak jinak v pátek v tuhle dobu. Překážka na vozovce, čili dva osobáky v sobě, jsou hlášeny na silnici 319 u Rychnova nad Kněžnou a teď koukám, že jsou dokonce tři, takže velký pozor, tam hromadná nehoda, že jo, v podstatě. V okružní, to je tedy v Českých Budějovicích, tak tam jsou jenom v uvozovkách dva, ale v každém případě i zde projíždějte se zvýšenou opatrností a ještě tady mám a dokonce ze dvou zdrojů, ze 431 v Hodoníně, zde máme vážnější nehodu, bohužel se zraněním, protože se jedná o srážku osobního auta s motorkou. Býťáci nejen tam, ale úplně všude. Jezděte, prosím, opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby? Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer dojde od severozápadu k ubývání srážek a v Čechách i oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 16, na jižní Moravě až 18 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Filip Salac si 7. místem v tréninku zajistil na motocyklové velké ceně Indonésie postup přímo do druhé části zítřejší kvalifikace třídy Moto2. Českému pilotovi před 17. závodem sezóny patří 7. místo v průběžné klasifikaci mistrovství světa. Na okruhu Mandalika byl dnes o 469 tisícin sekundy pomalejší než autor nejrychlejšího času Izan Guevara ze Španělska. Prezident Pavel se vrátil do České republiky a nakonec tak už stihl odvolit v komunálních volbách. V posledních dnech čelil velké kritice za to, že minulý pátek odjel na dovolenou, kvůli čemuž plánoval k volbám nejít. Po vhození svého hlasu řekl, že se na dovolenou znovu vrátí. Cesta po hlavním tahu mezi Čechami a Moravou se na 3 dny hodně zkomplikuje. Tunel Hřebeť se 20. října na 3 dny uzavře kvůli kontrole protipožárního systému. Osobní auta pojedou přes Svitavy a Křenov. Nákladní dopravu čeká dlouhá objížďka přes Lanškoun, Štíty a Zábřeh. Policie v Černé Hoře zadržela zakladatele ruského projektu Rybar Zvinčuka, který podporuje ruskou invazi na Ukrajinu a má blízko k ministerstvu obrany v Moskvě. Zatkla také několik dalších lidí, včetně jeho manželky. Uvedl to černohorský premiér Spajič. Bývalý ruský prezident a současný místopředseda Ruské rady bezpečnosti Medveděv to odsoudil jako hon na Rusy v evropských zemích. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další klasický Big Beat na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

The Boys Are Back in Town, to byly ty Lizif, Linot, velká nádhera, krásné, krásná dvouhra, tedy souzvuk dvou solových kytar, podobně jako později třeba u Iron Maiden nebo Wishbone Ash tohle také používali a řada dalších kapel. No a já tu zase mám pozvánku a tady třeba muzikanti z kapely Svatopluk, Sváti Karáska nám napsali: vážení fanoušci, budeme se na vás těšit tento pátek, tedy právě dnes ve spolku Dobrá Šatlava na adrese Uhelný trh 2, Praha 1. A jak už asi víte, máme nového člena na Hammondy, hraje Victoria Parker a Sváťovi písně mají další hudební rozměr. Těší se na vás Rostislav Tvrdík, Petr Kumanža, Hane Gasseldorferová a Cyril Třeček. Další pozvánka praví dnes ve 20 hodin zahraje Kudla z Brna se svojí kapelou Ve škatuli v Rájci Černavě u Nejtku. Přijďte všichni, jste zváni, to nám poslal Pavel a Michal, tak ten je hodně stručný a napsal: v pátek 9.10. Litoměřice, hospoda u letního kina od 19.30, rocková kapela Duben v Pešti. No a my si dáme Stony a tu jejich NG na beatu.

No, to byl náš Kabát a dokonce naživo a právě takhle naživo jste ho možná někteří chtěli slyšet včera anebo zítra v Brně ve Winning Group aréně, ale tyhle koncerty, pozor, se nekonají a nekonal se ani ten včerejší, a to tedy v důsledku zdravotních problémů v kapele, které bohužel znemožnily realizovat tyhle připravené koncerty a došlo tedy k jejich přesunu. Podařilo se dohodnout s tou halou v Brně a nové termíny byly oznámeny, a to se dobře bude pamatovat, na 17. listopad tohoto roku, ano, 17. 11. a pak na 19. listopad, takhle zkrátka ten z 8. je na 17. a ten z 10. ten zítřejší na 19. Vstupenky samozřejmě zůstávají v platnosti a my si za chvíli dáme třeba z takové Led Zeppelin, ale až za malou chvilku.

Ano, žiletky, to byla vzpomínka na Filipa Topola, velkou osobnost naší alternativní a vlastně i undergroundové scény, muziky, a i když já osobně jsem nebyl vyloženě fanouškem jeho kapely, jejíž název Psí vojáci si zvolili podle válečného spolku indiánského kmene Cheyenneů z románu Thomase Bergera Malý velký muž, který byl mimochodem úžasně zfilmován, musím říct, že pár koncertů jsem zažil a ta atmosféra na nich tak, ta byla skutečně elektrizující. Jako další muziku tu mám připravené Cheap Trick a ještě před nimi Joea Satrianiho.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7 na Rádiu Beat.
3: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

0: Alexander the Great zase až do konce, do poslední noty jsem nechal dohrát tuhle velkou více než 8-minutovou nádheru a mimochodem je z roku 86, takže je právě 40 let od nahrání tohoto klenotu. Nicméně my koukneme spolu s vámi ještě na ty silnice, cesty a křižovatky a Pepa Lábus si tedy ještě doladí svoje zprávy, které vám za chvíli přečte.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na D8, a tam je to tedy na 29,5 kilometru, tak zde máme havárii, a to tedy osobního auta, které vyjelo mimo vozovku, víc o tom nevím. Na silnici 353, a to tedy v obci Sádek na Svitavsku, máme nehodu dvou osobáků taktéž. Na silnici 27 u Klatov probíhá vyšetřování nehody a opět dvou osobáků, a teď pozor, vážnější nehodu máme v ulici Tišnovské v Kuřimi, což je tedy Brno venkov. Osobák zde bohužel srazil chodce a takovou tedy rozsáhlejší nebo přímo hromadnou nehodu máme v Ostravské ulici přímo v Brně, kde se jedná o tedy srážku dvou osobáků s dodávkou, a ještě máme lehce kuriozní nehodu na D1 na 223. kilometru ve směru na Brno. Je neprůjezdná zpevněná krajnice, protože zde došlo ke srážce osobního auta s několika divočáky. Doufám, že čuníci to přežili ve zdraví tak nějak, a vy, víťáci, jezděte opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
4: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer dojde od severozápadu k ubývání srážek a v Čechách i oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 16, na jižní Moravě až 18 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu.

0: 37, 29, zali to nafty. Elektrárny na Vltavské kaskádě letos kvůli suchu a malým průtokům vody vyrobily jen 40 až 50% elektřiny v porovnání s dlouhodobým průměrem. Z vodního díla Vrané teď do Prahy odtéká jen 28 metrů krychlových vody za sekundu. Elektrárna na Orlíku může vyrábět elektřinu jen z odtoku 15 metrů krychlových za sekundu, sdělil to mluvčí skupiny ČES Martin Schreier. Polská policie dnes dopoledne oznámila, že v posledních hodinách zadržela 10 mladých lidí, kteří hrozili útoky na školách. Přichází to poté, co se na sociálních sítích rozšířily zvěsti o internetové výzvě k rozpoutání krvavého pátku. V Polsku se předchozích dvou dnech odehrály dva útoky ve školách, při kterých jeden člověk přišel o život a dalších 11 bylo zraněno. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
1: Radio Beat. Classic rock.

17 minut po 17. hodině, tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl, ano, Jet Routal nám dohráli a předtím také Ozzy Osbourne na Beatu a mě tady přistála jedna taková čerstvá dnešní zpráva, vlastně pozvánka na příští rok na zajímavý koncert, je taková psaná tak jakože právě potvrzeno, kanadské rockové ikony Nickelback se vracejí do Prahy, kapela vystoupí 26. června roku 2027 v O2 aréně v rámci Everything Under the Sun Tour, které doprovází vydáních očekávaného 11. studiového alba právě jménem Everything Under the Sun. To vychází 30. října, to znamená za chvilku u Virgin Music Group. No a my si tak teď nedáme nic samozřejmě z tohle alba, protože ho ještě nemáme, ale mám tu ten krásný duet zpěváka Nickelback Chetta Krugera a taky Joyceho Scotta, tu skladbu ze Spidermana, ano, Hero, tak tu si právě teď dáme a pak třeba kapelu, které není nikdy dost a tou jsou, no, kdo jiný než Beat.

0: to byl Katapult a starý desky hrajou dál. Já to mám zase, protože je pátek, nějaké ty vaše pozvánky, které můžete, jak už jsem říkal, posílat tedy na všechny ty naše známé kontakty a úplně nejlepší je namluvit do té naší víťácké apky. Jsem dokonce slíbil, že kdo to pěkně namluví, tak tomu tu pozvánku pustím s nějakým odstupem dvakrát, ale nicméně tahle je tedy písemnou formou. Ahoj, dnes vystoupí v příbramském junior klubu kapely IT a Vivat Black Sabbath z Tábora. Hrát se začíná ve 20 hodin, tohle nám poslal přes apku Pavel. No a my teď spolu s vámi zase koukneme na ty naše cesty, silnice, křižovatky, pak si dáme menšinové sporty a pak třeba taky Kiss. Co je na to?
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: A mám tu zprávu z Pražského okruhu, tedy z D0 z 26. kilometru ve směru na Ruzyň a kde sedmičce. Máme zde nehodu, a to přímo nákladňáku a osobního auta, naštěstí bez zranění. V Mazurské ulici, tedy stále jsme v Praze, tak zde máme odstavené, porouchané vozidlo, takže zde velký pozor, nebo v každém případě počítejte se zdržením. A ještě se koukneme do Lipníku nad Bečvou, kde v ulici Hranické máme bohužel srážku osobáku s chodcem, ale nepíše se zda se zraněním nebo bez. V každém případě i zde a úplně všude, víťáci, zděte prosím opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Většinové sporty na rádiu Beat.
1: Český bowler Lukáš Jelínek získal na mistrovství Evropy šampionů v turecké Ankaře bronz. 17-letý Adam Haxa pak vyhrál turnaj PBA Starball Open ve Francii. Stal se tak prvním českým hráčem, který zvítězil v soutěži pořádané v rámci Professional Bowlers Association. Florbalisté Mladé Boleslavy prodloužili vítěznou sérii v nejvyšší soutěži už na 69 zápasů. Úřadující mistři v dohrávce čtvrtého kola porazili Vítkovice 5-4 v prodloužení. Mistrovství světa v automobilových soutěžích bude mít příští rok 15 závodů. Po delší době se vracejí Británie a USA, naopak v kalendáři znovu chybí středoevropská rally s etapami v Česku. Basketbalisté Hapoelu Tel Aviv s českým rozehrávačem Tomášem Satoranským prohráli v Evropské lize ve Valencii 82-93. Satoranský zaznamenal 9 asistencí, 4 body a 4 doskoky. Zítra vyvrcholí seriál mezinárodního mistrovství Česka ve flat tracku. Na pražské Markétě se utkají nejlepší čeští jezdci o poslední body sezony. Před námi je víkend Velké Pardubické.
2: V neděli se na start 136. ročníku postaví 10 účastníků, které při slavnostním defilé přivede před plné ochozy vítěz z roku 2022 Mr. Spex. Nedělní program na pardubickém závodišti odstartuje první ze 7 dostihů v 11 hodin. Samotná velká je na pořadu v 15.30. Pro rádio Beat Karel Machek, Pardubický kurýr.
0: Rádio Beat.

Major sa vsedneme slíbenie, ke sa bych vás teď rád pozval na ten náš býťácký web radiobeat.cz, kde se na té hlavní stránce, na té nejdůležitější dozvíte vždy spoustu novinek, které tam Standa průběžně doplňuje. Je tady třeba článek o tom, co jsem vám tedy vyprávěl na začátku hodiny, nebo vyprávěl, zmiňoval, že přijedou Nickelback příští rok, pak se tady také dozvíte třeba o tom, je to tedy hned zatím, že Alice Cooper dostal práci v rádiu, ano, zajímavý článek, ale hned potom třeba také to, že Aerosmith se vracejí v klasické sestavě, Richie Kocen vydává nový single, no je tady toho spousta, také můžete zahlasovat o půlnoční album, zatím vedou stále Deep Purple a jejich In Rock, no není divu, když teď ve středu předvedli takový skvělý koncert tady v Praze. No a my si teď dáme kapelu, která možná by mohla taky dorazit, v každém případě jejich kytarista Slash zahraje ve Vizovicích na festivalu Masters of Rock příští rok, no a my si dáme tedy jeho kapelu tu s názvem Guns N' Roses a jednu z nejslavnějších písní jménem Paradise City.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: No, Blue Effect a Jana Kratochvílová, to byla další muzika na beatu a my ještě rychle před dopravou v téhle hodině stihneme Beastie Boys, ano, a jejich Fight for Your Right s dodavkem To Party, pořádně tedy hlučná směs rapu a té naší milované rockové muziky z roku 1986, opět 40 let přesně to je, najdeme ji na debutovém albu License to Ill a je na ní zajímavé hlavně to, že si z party života a mačistických frajírků vlastně tak jako utahuje, jenomže posluchači tenhle vtip často tehdy neprokoukli a přijali ji jako opravdovou hymnu práva pořádně to, jak se říká, rozjezd. No a pro nás je také důležitá jedna zajímavost, že kytarovou stopu v téhle skladbě má na svědomí sám Kerry King, ano, ten ze Slayer.
1: Yeah!

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Na D1 ve směru na Brno na 183,5 kilometru máme neprůjezdný levý jízdní pruh, protože se tu srazily hned tři osobáky, pozor tam. Teď silnice 2, 398, a to je tedy v katastru obce Vémyslice, což je na Znojemsku. Tak pozor, máme tam dopravní nehodu se zraněním, probíhá tam tedy vše kolem toho vyšetřování, ošetřování, a je to tedy silnice 398 směr z Vémyslivce na Džbánice, a pak ještě na 379, a to je Deblín, Brno venkov, tak zde máme velice vážnou nehodu, probíhají zde záchranné a vyprošťovací práce a jedná se o tři osobáky ve velice silném provozu. Takže býťáci, nejen tam, ale všude jezděte, prosím, opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci pozor, přichází bonusové týdny Festool. Od 5. října do 11. prosince nakupujte vybrané nářadí Festool. Kabelové frézky Domino, brusky Planex, nové akupřímočaré pily a exoskelet Exoactive. A získáte akušroubovák TXS 18 zdarma. Ano, slyšíte správně, kupte akční nářadí a TXS 18 je váš. Neváhejte, nabídka platí jen po omezenou dobu. Festool, kvalita, na kterou se můžeš spolehnout. Více informací a podmínky akce na www.festool.cz.
2: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer dojde od severozápadu k ubývání srážek a v Čechách i oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 16, na jižní Moravě až 18 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Česká plochodrážní jednička Jan Kvěch bude i v příští sezóně seriálu Grand Prix plnit roli náhradníka. Nedostalo se na něj při udílení 4 stálých divokých karet. Jejich držiteli se z rozhodnutí vedení mistrovství světa stali Brit Dan Buehle, Australan Jack Holder, Polák Maciej Janowski a Švéd Fredrik Lindgren. Ten bude v 41 letech nejstarším účastníkem seriálu. Firmy, nemocnice, školy a další instituce odebírající teplo z tepláren si od příštího roku připlatí. Teplárny se totiž do cen chystají promítnout daň, kterou musí odvádět od letošního března. Teplárny, které zároveň vyrábějí elektřinu, do té doby mohly pro výrobu nakupovat plyn a pevná paliva osvobozená od daně. Kvůli novému výkladu legislativy ale byla nově na plyn a pevná paliva použitá pro takzvanou kogeneraci uvalena daň. Na železniční trati z Prahy na Benešov bude od této neděle do 3. listopadu omezený provoz mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany, případně Strančicemi. Vlaky budou kvůli výstavbě dálničního Pražského okruhu v tomto úseku jezdit po jedné koleji a některé regionální spoje se kvůli tomu zkrátí. Oznámily to České dráhy, které provozují příměstské vlaky v okolí Prahy. Litevské ozbrojené síly pomohou tamní pohraniční stráži chránit státní hranice s Ruskou federací. Opatření souvisí s incidentem, v rámci kterého běloruští ozbrojenci tento týden nelegálně vtrhli na území Lotyšska. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
0: Six o'clock rock. Na Rádiu Beat.

0: muzika Humble Pie už byla první z té oblíbené trojice podvečerní Six O'Clock Rock, jak jste zvyklí vždy, že tu zazní takováhle letitá muzika. Uzevřeme to pak společně s Beach Boys, no a ten prostředek se nám v tuto chvíli postará úžasná legendární New Orleanská zpěvačka Irma Thomas, která mimochodem letos oslavila 85. No a v tom jejím rodném městě na jazzovém festivalu zaspívala, myslím, že jsou to právě 2 roky, spolu s Rolling Stones, a to právě tuhle píseň, kterou budete samozřejmě znát i v jejich podání, ale my si ji dáme právě od Irmy Thomas.
1: Muzika jako tenkrát. Six O'Clock Rock. Na rád.

desires. Just remember,

15 minut po 18. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Já připomenu, že máme pátek 9. října roku 2026. Svátek mají Štefan anebo také Sára, tak nalézá-li se někdo tohoto jména ve vašem okolí, nezapomeňte mu popřát a třeba i za rádio Beat. No a já tu mám pro tuhle naší dnešní poslední hodinu, než propukne páteční flám, připravenou ještě spoustu muziky, také Beatoskop zazní. No a co se té muziky týče, Stony tu mám, Accept, Santanu, našeho Jirku Schellingera a teď v tuhle chvíli si dáme tu asi jednu ze dvou nejznámějších písní legendárních Clash. Vzpomínám, že bývala taktéž použita v reklamě na známé džíny a tím se vlastně dostala tahle kapela i do takového toho mainstreamovějšího povědomí.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

hudba radost dává Jirka Schillingera, to byla písnička zprvu známá především z filmu Romance za korunu. No a my si teď společně poslechneme i u nás na beatu, myslím, docela často hranou, frekventovanou skladbu Carlose Santány a zrovna u ní velkého hitu Put Your Lights On, což tedy je, řekl bych, pobídka k rozsvícení světel se vždy, nebo tu a tam, buď ptáte, komu že to patří, ten krásný hlas, kdože to tu té čarovné Santánově kytaře tak krásně sekunduje, no a nebo naopak upozorňujete, že tohle chlapíka řádně nepředstavíme, tak pro pořádek a také samozřejmě ze slušnosti, jak to má být, vězte, že tuhle skladbu v roce 1999 naspíval chlapík, který se říká Everlast, narodil se 18. srpna roku 1969 na Long Islandu v New Yorku a jako zpěvák a muzikant se věnuje různým hudebním žánrům, včetně hip-hopu, rocku, bluesové muziky, no a tuhle krásnou píseň se Santánou naspíval na veleúspěšné a cenami ověnčené album jménem Supernatural, nebo zkrátka hezky, chcete-li, Supernatural.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Ano, my mrkneme na dopravu společně s vámi a mám tu zprávu, že na silnici 3 v Českých Budějovicích máme nehodu hned 3 osobních aut a hlídka policie. Tady mám zprávu, že jede na místo, ale pravděpodobně už probíhá vyšetřování na silnici 398 a tu u Vémyslic na Znojemsku. Máme auto osobní na střeše, takže i zde velký pozor. A ještě tady máme zde jedničky, popůvky jsou to. Kilometr 183 a půl ve směru na Brno. Neprůjezdný levý jízdní pruh, opět se jedná o nehodu hned 3 osobních aut. Býťáci, jezděte, prosím, opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Pozor na nový typ kyberútoku označovaný jako promptware. Útočník by mohl pomocí e-mailu nebo pozvánky v kalendáři zneužít umělou inteligenci a ovládat zařízení chytré domácnosti, například světla, termostat nebo zámky. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
2: Moderní asistenti jako Gemini nebo Alexa už nereagují jen na vaše jasné příkazy, ale čtou naše e-maily a plánují kalendáře. A v tom je háček. Útočníkům dnes stačí schovat text do zdánlivě nevinného e-mailu nebo pozvánky. Umělá inteligence tento text nečte jen jako data, ale může ho vyhodnotit jako nadřazený příkaz. Na konferenci Black Hat výzkumníci předvedli, jak pouhá pozvánka v kalendáři přiměla AI otevřít okna nebo zapnout boiler. Nepotřebují k tomu žádný virus ani kliknutí na odkaz. Nebezpečí je v tom, že AI zatím nedokáže spolehlivě rozlišit mezi vaším pokynem a cizím textem v internetu. Chytrou domácnost proto raději vždy zabezpečte tak, aby důležité akce vyžadovaly váš přímý souhlas.
0: Vítoskop.
1: Škoda Octavia slaví 30 let a dostává výroční edici s nadstandardní výbavou. Nabízí například Matrix, LED světlomety, 18-palcová kola nebo parkovací kameru a všechny barvy jsou bez příplatku. Ceny začínají na 890 tisících korunách.
0: Vítoskop.
1: Google propojí asistenta Gemini s Google peněženkou. AI může vyhledat palubní lístky, věrnostní karty nebo údaje o transakcích, nemůže ale provádět platby. Čas pro Vítoskop se tímto naplnil.
0: Radio Beat.

0: Red Highway, to byli němečtí Accept, ještě s Udem, Dirk Schneiderem u mikrofonu, naprostá klasika. No my ještě než se za chvíli úplně pro dnešek tedy rozloučíme, mám tu, jak jsem slíbil, ty vaše pozvánky načtené do mobilní apky a některé z nich tu právě budou znít podruhé, protože to jsem vám také slíbil, tak vám přeji, ať na ty vaše akce dorazí co nejvíc lidí a třeba i právě díky těmhle pozvánkám tady u nás na rádiu Beat.
1: Zdravím Beaťáky a všechny milovníky hard rocku. Rád bych vás pozval na dnešní koncert kapely Abnormal Band. Přijďte od 19.30 do restaurace Krušovická chalupa v Praze v ulici 5. května 798/62. Dnes jsou volby, tak zvolte pro dnešní večer tuhle akci. Přijďte si poslechnout, jak nám to hraje s novou zpěvačkou. Těším se na vás za kapelu Abnormal Band. Bubeník Vláďa. Čau.
2: Zdar Beaťáci. Dnes v klubu The Stage od 8 hodin u nás zahrají kapely hrající country a folk rock, a to konkrétně kapely Sekvoj a Hřích. Takže doražte, začátek v 8, klub The Stage hned u metra Kačerov. Těšíme se na vás.
3: Nazdar Beaťáci, tady Michal. Chtěl bych vás pozvat do Bošovic u Slavkova na koncert kapely Alkohol. Je to pro nás všechny tady velký svátek, protože u nás naposledy byli v 70. letech akorát tak katapulti. Takže všichni doražte, přijďte se pobavit, zasmát se a trochu zapařit.
4: Čau Beaťáci, zdraví vás kapela Benjamin's Clan a
5: zveme vás na koncert!
4: Dneska do klubu Autodafé na Kladně. Spolu s námi zahraje kapela Přísun povolen a startujeme od 8 večer. Tak neseď doma a přijď.

Sweet Home Alabama, to byl Lynyrd Skynyrd na rádiu Beat. No a mě už nezbývá, než se pro dnešek rozloučit. Rád vás ještě pozvu na páteční flám a můžete se těšit muziku třeba z takového Aleše Brichty, Dimitry a nebo Alkoholu a určitě tam najdeme i něco třeba takového, co méně zní na beatu, Řemen třeba tady vidím kapelu, ale nebudu prozrazovat všechno. V každém případě vás už dnes naposledy ze studia Rádia Beat zdraví Jirka Rogl a budu se na vás těšit zase zítra a protože Dan má večer nějakou akci, tak máme zítra směny prohozené, takže Dan tu bude od rána od 8, pokud tedy nezaspí, do 13. hodiny a pak já až do večera a ještě tady máme takovou specialitu na zítře, jak rokovou pípu večer, tak tu bude tedy čepovat, na ní bude vejvodák, představte si to. No a na rozloučenou tu mám Vysáče a před nimi ještě Jefferson Airplane.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Na rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 35. Kulich a koncerty. Rok 2009. Čte Fenek.
2: Od naší páté desky Polipsy dědu s náma začal jezdit a doteď jezdí jako zvukař Jirka Novotnej, který mu nikdo neřekne jinak než Kulich. Před náma dlouho zvučil Tři sestry, za pultem je skutečně neskutečně šikovnej, nahrává ve studiu kapelám desky, sám hraje na několik nástrojů a má za sebou účinkování v mnoha tělesech. Navíc skvěle zapadnul do party, protože jede na podobný vlně jako my, to znamená, že vyhledává srandu a občas se vykalí. V době, kdy k nám Kulich nastoupil, jsme už byli v celku zavedený zboží, kdy kapela bez problémů šlapala a tak jsme to často slavili. Tou dobou nás sponzoroval výrobce tekely Olmeka, která nám jako dárek do naší malý zkušebny navezla v krabicích neskutečný množství 500 flašek tohodle nápoje, takže slavit bylo čím. Věkový průměr v kapele byl zhruba 30 let, vymetali jsme kluby a festiáky po celé republice a jak tenkrát vypadalo naše víkendové hraní, jsme kdysi popsali takhle. Je pátek dopoledne. Pokud se nekoná koncert zrovna v Praze, kam dojedeme MHD, tak dodávka při cestě na centrální sraz před zkušebnou pozbírá po všech čertech členy týmu, což je celkem 9 lidí. Když jsou všechny místa obsazený, může začít hra s názvem Výjezd v pátek z ucpaný metropole. Pokud hrajeme dobře, pokročíme do dalších levelů zásek na D1, objížďka všude, nebo uzavírka všude a dalších jim podobných, kterýma si náš národ zpestřuje cestování po republice. Po cestě stavíme na oblíbených benzínkách pro jídlo, pití, cigarety a tak. Jdeme na jisto, protože za těch spoustu let praxe jsme vyselektovali ty pumpy, kde mají dobré jídlo, kafe, nebo je tam příjemná obsluha, co nás už zná.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Řekl jste fuj, cizinče?
1: Ano, fuj.
2: Fuj, kolalokově limonádě?
1: Ano. Fuj, kolalokově limonádě.
2: Šílenec.
0: Anarchista.
1: Nikoliv, pánové. Ani to, ani ono. Nýbrž.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Páteční flám. Páteční flám. Na rádiu Beat.
1: Horký letní den. Před bouřkou. A město halí těžkej mrak. Benda

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.